0: Konkrétní zprávy přicházejí ze zoologické zahrady v Hodoníně. Veřejnost tam může sledovat dvě mláďata lvů berberských. Rodina vzácných šelem tak má na jihu Moravy momentálně 6 členů.
1: Lev berberský už v přírodě vyhynul. V zoologických zahradách žije kolem 200 těchto šelem v evropských polovina. V Hodoníně mají teď 6 kusů. Jeden samec z předchozího vrhu z roku 2024 pobývá v izraelské zoo Haifa. Dvě poslední mláďata, co budou mít ve lvím rodném listě datum narození 10. června, se mají k světu i k mámě velmi čile. Správná trojka se už ukazuje i ve venkovním výběhu. Postupně se potom zařadí k tátovi i dvěma dvouletým sourozencům. Jan Čada, Radio Impuls, Hodonín.
0: Válka na Ukrajině pokračuje dalšími vzdušními útoky. Při ruském dronovém útoku v Sumské oblasti zahynuli nejméně 3 lidé a další oběť si vyžádal raketový úder na Záporoží. Ukrajina mezitím vyslala na Rusko stovky dronů a Moskva tvrdí, že jich během noci sestřelila 328. Informace o škodách a obětech na obou stranách zatím nelze nezávisle ověřit. Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z týmu Rakův Częstochowa a podle médií za něj klub zaplatí kolem 145 milionů korun. 25-letý bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal víceletou smlouvu. Brunes v posledních dvou sezónách nastřílel 40 gólů a Sparta od něj čeká výrazné posílení útoku. No ale Pražané v úvodním kole první ligy nakonec klopítli. V Brně prohráli 1-3. V dalších zápasech prohrála Plzeň s Bercem také 1-3, Teplice porazili Bohemku 3-1 a Zlín prohrál s Ostravou 0-1. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a v bouřkách může spadnout ojediněle až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Meteorologové rozšiřují varování před nebezpečím požárů. Od soboty platí také pro západní a severní Čechy a od neděle i pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Na jižní Moravě zůstává výstraha v platnosti kvůli dlouhodobému suchu. Do Česka se navíc na přelomu července a srpna vrátí tropy a příští víkend mohou teploty místy vystoupat až na 36 stupňů Celsia. 32. ročník Benátské s Impulzem se stává minulostí. Festival v areálu Vesec u Liberce postupně doznívá. Loni akce přilákala 40 tisíc lidí, letos by to mělo být podle pořadatelů ještě více. Jak ukazuje naše anketa, atmosféra festivalu přitáhla fanoušky z různých koutů republiky i světa.
2: Odkud jste dorazil na Benátskou?
3: Jako keď som sa dopočul o Benátskej a o tom, jak to je strašne skvelé, ja som normálne z Košíc si zbalil veci a išiel. To je to úplne úžasné. Vážne, neviem si predstaviť lepší festiák ako tento.
4: Ja som z nejvíc daleka tady človek, asi. Ja som z Indie. Ja som tady už 18 let a na Benátka som po třetí.
2: Odkud ste přijeli?
5: Od Radimi, od Kolína, Polabí. Objednala sa si to před rokem, kvůli Roxetům. V lednu jsem si objednala chatku a dotáhla jsem to do konce.
1: Na fotky, videa, rozhovory a další festivalové střípky z Benátské se můžete podívat i na sociálních sítích Rádia Impuls. 33. ročník festivalu proběhne příští rok od 29. července do 1. srpna znovu v areálu Vesec u Liberce. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Navíc registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Řidiči si kromě toho budou moci registrační značku ponechat i při koupi jiného auta. Návrh projedná vláda už pondělí a většina změn by měla začít platit od července příštího roku. Na přehradě Hracholusky zdraví pasažéry parníku Vodník. Místní chatař Zdeněk Srb se totiž do zeleného převléká už desítky let. Na oblíbené nádrži na Plzeňsku je legendou.
6: Brekeke, já jsem vodník z Malovic, co dušiček chce co nejvíc. S touto průpovídkou 70-letý Zdeněk Srb už léta mává cestujícím výletní lodí a pro mnohé se stal neodmyslitelnou součástí plaveb. Historie vodníka sahá až do 60. let minulého století. To původně vojenský oblek s maskováním kousky rákosu koupil ve výprodeji za 10 korun chatařův tchán a z původního pobavení rodiny se stala tradice přehrady. Vodník letos zdraví cestující většinou o víkendech. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hrachlusky.
1: Policie objasnila téměř 20 let starý pokus o vraždu na Liberecku. Útočník v roce 2007 na čerpací stanici v Rádku nad Nisou předstíral nákup a pak několikrát bodl 60-letého muže do hrudníku. Oběť přežila jen díky tomu, že rány nezasáhly životně důležité orgány. Jak píše web iDnes.cz, kriminalisté z týmu Tempus pachatele po letech vypátrali, ale případ museli odložit, protože trestní odpovědnost už zanikla promlčením. Tragická nehoda autobusů si v Sýrii vyžádala desítky obětí. Na silnici mezi Palmírou a Damaškem se srazil autobus s příslušníky sil vnitřní bezpečnosti a dálkový spoj. Neštěstí nepřežilo nejméně 35 lidí a dalších 30 utrpělo zranění. Příčinu nehody teď vyšetřují místní úřady. Náš šerm slaví historický moment. Alexander Šupenič se totiž v Hongkongu stal prvním českým mistrem světa mezi muži, když ve finále fleretu deklasoval Itala Makiho 15-2. Pro český šerm je to zároveň první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na skvělý bronz z olympiády v Tokiu i na 2 medaile z mistrovství Evropy. V neděli bude nejteplejší den tohoto týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: radost ze života.

0: slovensky.
1: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv, manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoté

trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu.

jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát.

Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

0: si milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
1: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Jablonci nad Nisou kriminalisté obvinili 35-letou ženu z vraždy. Soud ji včera poslal do vazby. Zločin se stal ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů. Policie kvůli věku zúčastněných a ohledu na rodinu další podrobnosti nezveřejnila. Armáda si vychovává mladé rekruty. Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku pokračuje totiž výcvik žatecké 4. brigády rychlého nasazení pro studenty. Do dobrovolného cvičení se zapojilo přes 100 středoškoláků. Na Doupov se přijel podívat také náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle něho jsou mladí lidé v armádě budoucností.
3: Tím, jak modernizujeme armádu, pořizujeme nové technologie, nové zbraňové systémy, tak právě takovýto lidi budou budoucnosti armády, který tyhle systémy právě budou obsluhovat a já bych chtěl mít v armádě takový mix zkušeností a mix toho dravýho mládí.
2: Studenti absolvují za 4 týdny pořadovou střeleckou ženijní přípravu a také zdravovědu a různé další přednášky a besedy. Absolventi mají po složení přísahy nárok na odměnu téměř 47 tisíc korun před zdaněním. Požár přerušil dětský tábor na Berounsku. V areálu u Otročině vsi začal hořet dřevěný srub, přístřešek i část lesa. A hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal kouře a škoda dosahuje zhruba 900 tisíc korun. Podle hasičů požár způsobila technická závada na komínu. Dobré letní zprávy přicházejí ze zoologické zahrady v Hodoníně. Veřejnost tam může sledovat 2 mláďata lvů berberských. Rodina vzácných šelem tak má na jihu Moravy momentálně 6 členů.
4: Lev berberský už v přírodě vyhynul. V zoologických zahradách žije kolem 200 těchto šelem v evropských polovinách. V Hodoníně mají teď 6 kusů. Jeden samec z předchozího vrhu z roku 2024 pobývá v izraelské zoo Haifa. 2 poslední mláďata, co budou mít ve lvím rodném listě datum narození 10. června, se mají k světu i k mámě velmi čile. Správná trojka se už ukazuje i ve venkovním výběhu. Postupně se potom zařadí k tátovi i 2 dvouletým sourozencům. Jan Čada, Rádio Impuls, Hodonín.
2: Válka na Ukrajině pokračuje dalšími vzdušnými útoky. Při ruském dronovém útoku v Sumské oblasti zahynuli nejméně 3 lidé a další oběť si vyžádal raketový úder na Záporoží. Ukrajina mezitím vyslala na Rusko 100 dronů a Moskva tvrdí, že jich během noci sestřelila 328. Informace o škodách a obětech na obou stranách zatím nelze nezávisle ověřit. Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z týmu Rakův Čenstochova a podle médií za něj klub zaplatí kolem 145 milionů korun. 25-letý bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Holanda podepsal víceletou smlouvu. Brunes v posledních 2 sezónách nastřílel 40 gólů a Sparta od něj čeká výrazné posílení útoku. No ale Pražané v úvodním kole první ligy nakonec klopítli. V Brně prohráli 1-3. V dalších zápasech prohrála Plzeň s Libercem také 1-3, Teplice porazili Bohemku 3-1 a Zlín prohrál s Ostravou 0-1. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a v bouřkách může spadnout ojediněle až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

dnešních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: snad garač.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Meteorologové rozšiřují varování před nebezpečím požárů. Od soboty platí také pro západní a severní Čechy a od neděle i pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Na jižní Moravě zůstává výstraha v platnosti kvůli dlouhodobému suchu. Do Česka se navíc na přelomu července a srpna vrátí tropy a příští víkend mohou teploty místy vystoupat až na 36 stupňů Celsia. 32. ročník Benátské s Impulzem se stává minulostí. Festival v areálu Vesec u Liberce postupně doznívá. Loni akce přilákala 40 tisíc lidí, letos by to mělo být podle pořadatelů ještě více. Jak ukazuje naše anketa, atmosféra festivalu přitáhla fanoušky z různých koutů republiky i světa.
4: Odkud jste dorazil na Benátskou?
5: Jako keď som sa dopočul o Benátskej a o tom, jak to je strašne skvelé. Ja som normálne z Košíc si zbalil veci a išiel. To je to úplne úžasné. Vážne, neviem si predstaviť lepší festiák ako tento.
6: Ja som z nejvíc daleka tady človek, asi. Ja som z Indie. Ja som tady už 18 let a na Benátka som po třetí.
4: Odkud ste přijeli?
7: Od Radimi, od Kolína, Polabí. Objednala sa si to před rokem, kvůli Roxetům. V lednu jsem si objednala chatku a dotáhla se to do konce.
3: Na fotky, videa, rozhovory a další festivalové střípky z Benátské se můžete podívat i na sociálních sítích Rádia Impuls. 33. ročník festivalu proběhne příští rok od 29. července do 1. srpna znovu v areálu Vesec u Liberce. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Navíc registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Řidiči si kromě toho budou moci registrační značku ponechat i při koupi jiného auta. Návrh projedná vláda už pondělí a většina změn by měla začít platit od července příštího roku. Na přehradě Hracholusky zdraví pasažéry parníku Vodník. Místní chatař Zdeněk Srb se totiž do zeleného převléká už desítky let. Na oblíbené nádrži na Plzeňsku je legendou.
8: Brekeke, já jsem vodník z Malovic, co dušiček chce co nejvíc. S touto průpovídkou 70-letý Zdeněk Srb už léta mává cestujícím výletní lodí a pro mnohé se stal neodmyslitelnou součástí plaveb. Historie Vodníka sahá až do 60. let minulého století. To původně vojenský oblek s maskováním kousky rákosu koupil ve výprodeji za 10 korun chatařův tchán a z původního pobavení rodiny se stala tradice přehrady. Vodník letos zdraví cestující většinou o víkendech. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hrachlusky.
3: Policie objasnila téměř 20 let starý pokus o vraždu na Liberecku. Útočník v roce 2007 na čerpací stanici v Rádku nad Nisou předstíral nákup a pak několikrát bodl 60-letého muže do hrudníku. Oběť přežila jen díky tomu, že rány nezasáhly životně důležité orgány. Jak píše web iDnes.cz, kriminalisté z týmu Tempus

0: Pachatele po letech vypátrali, ale případ museli odložit, protože trestní odpovědnost už zanikla promlčením. Tragická nehoda autobusů si v Sýrii vyžádala desítky obětí. Na silnici mezi Palmírou a Damaškem se srazil autobus s příslušníky sil vnitřní bezpečnosti a dálkový spoj. Neštěstí nepřežilo nejméně 35 lidí a dalších 30 utrpělo zranění. Příčinu nehody teď vyšetřují místní úřady. Náš šerm slaví historický moment. Alexander Šupenič se totiž v Hongkongu stal prvním českým mistrem světa mezi muži, když ve finále fleretu deklasoval Itala Makiho 15-2. Pro český šerm je to zároveň první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na skvělý bronz z olympiády v Tokiu i na dvě medaile z mistrovství Evropy. V neděli bude nejteplejší den tohoto týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

ta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda, holka.

0: ledvinku omotal srnko.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Do Česka se příští týden vrátí tropy. Policie už zná pachatele útoku v Berlíně a slalomář Přindiš vyhrál světový šampionát v kajakcrossu. Je 6 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Česko opět čekají vedra. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do republiky na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpovídají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 630 stupňů Celsia. Kvůli suchu také varují před nebezpečím vzniku požárů, píše o tom zpravodajský portál iDnes.cz. Předpověď budou meteorologové ještě upřesňovat, zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku více než 41 stupňů. Benátská s Impulzem je u konce. Tři dny festivalu v areálu Vesec u Liberce byly plné hlavně české muziky. Včera zahráli třeba Honza Nedvěd mladší, kapela Vohnout, MIG 21 nebo Rytmus. A koncert Michala Hrůzy s jeho kapelou Hrůzy jsme v rámci živáku odvysílali i na vlnách Impulzu. Hned po vystoupení Michala Hrůzu na místě vyspovídali Petr Brožík a Renata Kuková.
5: To je taková zvláštní příjemná euforie, protože to obrovské množství lidí pod podem to začalo vracet. Prostě takže jsem teď strašně jako šťastný, protože to je úžasný, když hrajete písničky a ty lidi zpívají a vracejí zpátky tu sílu, takže moc hezký, ale chci poděkovat hlavně lidem, co tady bylo v tom teplu ve sluníčku.
3: Na fotky a videa z letošního ročníku Benátské s Impulzem se můžete podívat na naše sociální sítě. Tento víkend věnuje pražská zoo hmyzu. Ještě dnes můžou návštěvníci ochutnat pokrmy z hmyzu a podívat se na komentovaná krmení hmyzožravých zvířat. Součástí akce jsou také přípravy pokrmů nebo soutěžní stanoviště pro děti. Ochutnávky hmyzích specialit jsou v ceně vstupného. Podle mluvčího pražské zoo Filipa Maška budou ochutnávky probíhat poblíž hlavního vchodu.
6: Lidé se tam zároveň dozvědí, jak se chovají a zpracovávají například potemníci, brazilští, šváby argentinští nebo takzvaní mouční červy. Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé zoo Praha, všechna hmyzožravá zvířata totiž budou mít speciální komentovaná krmení. To se bude týkat třeba talapojnů, hrabáčů, surikat, mravenečníků nebo kriticky ohrožených luskounů.
3: Návštěvníci můžou vyzkoušet například cvrčky na česneku, hmyzí špízy, sarančata v banánovém těstíčku, moučné červy po indicku s kuskusem nebo potemníky moučné s jablky na karamelu.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Policie identifikovala pachatele včerejšího útoku v Berlíně. Při něm auto během akce na podporu práv komunity LGBT+ najelo do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Dnes o tom informovali agentury DPA a Reuters. Podle policie má podezřelý vazby na islamistický extremismus. Dosud ho ale nezadrželi a motivy útoku jsou stále nejasné. V souvislosti s útokem podnikli policisté několik razí na různých místech Berlína. Jednou z nich byla také prohlídka bytu ve čtvrti Schöneberg. Podezřelé jeho se ale zadržet nepovedlo, protože se v bytě zrovna nenacházel. Slalomář Vít Přindiš si připsal další velký úspěch. 37-letý pražský rodák vyhrál mistrovství světa v kajakrosu v americkém Oklahoma City. O jeho vítězství rozhodl vydařený manévr v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitriho Markse. Po zlatu na kajaku z Augsburgu 2022 vybojoval Přindiš druhý světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her získal pro Česko celkově už 7. medaili.
7: Šimon Kalousek, děkujeme za zprávy, jsou 6:04. Ze studia Impulzu vás vítá taky jako Poříšek. Máme spoustu muziky, hodinu začneme s Jelenem a Janou Kirchner.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Krásné a pohodové nedělní ráno přeje Radio Impuls. Završili jsme další ročník Benátské s Impulzem. Na včerejším posledním festivalovém dnu vystoupily skupiny Lucie, MiG-21 nebo Vohnout. Koncert Michala Hrůzy a jeho kapely jsme přenášeli živě.
1: Benátská s Impulzem, to byly 3 dny natřískané hlavně českou muzikou. A fanoušky včera nesklamal ani Michal Hrůza.
2: Díváte opravdu krásně. Já mám tak dokonalý sluch, že jsem se všim, že tahle slečna v tílku zpívala nejlépe. Jak se jmenuje ta slečna? Andrea? Opravdu? To není možný. Další píseň se jmenuje Andrea.
1: Zpěvák Hrůza ve své písni Budu ti vyprávět prohodil

0: náš benátský reportér Tomáš Kobát Andreu po koncertě vypátral.
1: Bylo to úžasný, samozřejmě, že jsem dojatá, protože se synem jsme velký fanoušci, takže bylo to takové malé splněné přání, ale nikdy bych nedoufala v něco takového, že si mě vybere z davu vůbec ne.
0: Krásná slova na závěr nadupaného festivalu pronesl z jednoho z pódií hudebník Michal Hruza.
2: Každý muzikant má radost, když si může zahrát na jednom z nejlepších festivalů, což je Benátská. Takže děkujeme, že pořád existuje.
0: A už jsou v prodeji i lístky na další ročník Benátské s Impulzem. Ta se uskuteční na přelomu července a srpna příštího roku. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: krásné a pohodové nedělní ráno, tady Impuls, je tady 26. červenec. Benátská s Impulzem nabídla během 3 dnů spoustu skvělé muziky a zajímavých setkání. Jedním z hostů našeho mobilního studia, tedy Petra Brožíka a Renaty Kukové, byl Michal Hrůza.
1: Vy jste tady hráli ty největší pecky svoje, pochopitelně, s tím, že jedna z nich byla i Budu ti vyprávět, ale s drobnou úpravou textu. Kolegyně Klára Šedová si stěžovala tady, že jste byl nevěren, no, protože s Andreou.
2: Kdyby chtěla být Klára, tak bych musel zpívat to Kláro. Proč kouříš, proč máš puse žváro? Nebo já nevím, já teď vždycky během té sloky musím vymyslet ten rým a teď samozřejmě Andreo, měl jsem co dělat.

Děkujeme, že jste u toho byli s námi. Benátská s Impulzem byla letos opět plná skvělé atmosféry a my jsme rádi, že jsme ji mohli přenést k vám.

Krásné a pohodové nedělní ráno přeje Rádio Impuls. Jaké bude počasí? Dnes bude převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později až zataženo. Přeháňky budou výjimečné, večer se můžou vyskytnout bouřky. Nejvyšší teploty většinou 27 až 32.

0: Krásné a pohodové nedělní ráno, tady Impuls, Impulzovic, krabička je přichystána, Helena Vondráčková a Jiří Korn zaspívají za malou chvíli, já půjdu tam a ty tam. Třetím dnem pokračuje 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Pod silnicí 35 v Liberci skončí další uzavírka rušné křižovatky Sněhulák. Důvodem dopravního omezení byly práce na mostě nad ní. Ještě sport, jede se závěrečná 21. etapa cyklistického závodu Tour de France s cílem v Paříži.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 40. kilometru ve směru od Prahy na Brno srazilo osobní auto Srnu. Dejte pozor. Dále na D5 na 64. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu havarovala dodávka s karavanem. Na Svitavsku na výjezdu z Moravské Třebové ve směru na Mohelnici na úrovni Linhartic bourala dvě osobní auta a v Liberci v ulici Košická boural autobus s osobním autem. Kdyby něco, volejte 605 222 007 nebo nahrávejte hlasovky do naší aplikace.

0: Dobré nedělní ráno z Impulzu, za minutu už odbije sedmá. Dnes bude v Česku převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později zataženo. Přehánky budou jenom výjimečné, večer se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupně, v Dolním Polabí a Poohoří výjimečně až 34. Za okamžik Šimon Kalousek a zprávy fotbalisté Slavie začnou ligovou sezonu se Slováckem. Detaily za okamžik.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Pražské radnice podpoří sociálně slabší rodiny. Zelenský se chystá na setkání s Trumpem a fotbalisté Slavie začnou ligovou sezónu se Slováckem. Je 7 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny. Jedná se o ty, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Radnice pořádají sbírky školních potřeb nebo si rodiče mohou požádat o příspěvek. Vyplývá to z ankety ČTK mezi městskými částmi. Některé radnice využívají také tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům od hlavního města. Jeho systém zahrnuje například stravné ve školách zdarma. Další ročník Benátské s Impulzem je za námi. Včera na hudebním festivalu u Liberce zahrály kapely MIG 21, Lucie nebo třeba Rytmus. Koncert Michala Hrůzy s jeho kapelou Hrůzy zazněl v rámci dalšího živáku i na vlnách našeho rádia. Na festivalu vzniklo i mobilní impulzácké studio, odkud se živě vysílaly zprávy nebo odpolední a večerní vysílání. Reportér Tomáš Kabát vyspovídal i naše benátské moderátory Kláru Šedovou a Ondřeje Cikána, kteří uváděli interprety na jednom z pódií.
3: Když je potřeba, tak se potkáme, řekneme si co a jak, ale ve výsledku vlastně jako stačí na to vlítnout a je to dobrý.
4: A Ondro, jak se ty jako rozhlasák cítíš na pódiu před tolika lidmi?
5: Cítím se velice dobře, protože ta atmosféra na té letošní benátské s Impulzem je právě díky těm lidem fenomenální, takže za mě super.
2: A už i příští ročník benátské s Impulzem má svůj termín. Uskuteční se od 29. července do 1. srpna 2027 a lístky na 33. ročník benátské s Impulzem už jsou v prodeji. Ukrajinský prezident Zelenský příští týden odcestuje do Spojených států. Hlavním důvodem jeho cesty je pohřeb senátora Lindseyho Grahama, kterého mnozí označovali za největšího podporovatele Kyjeva ve Washingtonu. Po smutečním aktu se Zelenský sejde k jednání s americkým prezidentem Trumpem.
6: Ukrajina přišla o jednoho ze svých nejhlasitějších spojenců v americkém kongresu. Senátor Graham dlouhodobě prosazoval masivní vojenskou i finanční pomoc pro Kyjev. Prezident Zelenský osobně doprovodí senátora Lindseyho Grahama na jeho poslední cestě. Účast ukrajinského lídra na pohřbu senátora má také diplomatický přesah. Hned po obřadu je naplánovaná schůzka s Donaldem Trumpem. Zelenský chce s americkým prezidentem projednat další strategii a ujistit se, že podpora USA bude pokračovat i po Grahamově odchodu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Jižní Čínu trápí tajfun Noul. Rozmary počasí vyvolaly v oblasti sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Guangdong úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí. Celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušené byly stovky letů. Informovala o tom dnes agentura AP. Noul je podle čínské státní agentury Nová Čína nejsilnějším tajfunem, který asijskou zemi letos zasáhl. Čínští meteorologové přitom už v pátek varovali před silným deštěm a vysokým rizikem povodní na jižním pobřeží. Fotbalisté Slavie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou. Na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. Sešívaní budou usilovat o třetí ligový titul po sobě a zároveň o další přímý postup do Ligy mistrů. V rámci prvního kola nejvyšší soutěže jsou dnes na programu ještě dva zápasy. V 17:30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Zprávy jsou konce a dál už je s vámi na Impulzu opět Kuba Voříšek.
0: Velmi rád, dobré ráno. A bude tady taky spousta muziky, třeba Petr Kotwald, kapela Oceán a právě teď zahajujeme hodinu z Činasky.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Krásné a pohodové nedělní ráno z Impulzu, za 4 minutky už bude 7:45 a nám zahraje oceán svoji Ráchel. V Rokytnici v Orlických horách končí Anenská pouť. Anenská pouť se koná také ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V Zoo Dvůr Králové pokračují africké dny. Skanzen Strážnice na Hodonínsku pořádá dožínky. A v Plzni končí 11. ročník Mezinárodního Dixielandového festivalu.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Žijeme muzikou, českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se 4A.

0: Nedělní ráno trávíte s rádiem Impuls a my jsme tomu velmi rádi. Za chvilku Petr Kotwald a Gejzír. Benátka s Impulzem nabídla během 3 dnů spoustu muziky i zajímavých setkání. Mezi hosty našeho mobilního studia byli také Viktor Dyk a Michal Dvořák z kapely Lucie.
1: Lucie je velká kapela, velký pojem, velká legenda, už můžeme říct. Snad asi u vás nelze hovořit o trémě, nebo ještě pořád, jo?
2: My se nám čím dál tím víc těšíme, to tak jako pozoru v partě.
3: Tréma to není, ale je to určitě takový jako chvíjení, protože každý živý hraní je svátek a já vždycky říkám, jako taková ta energie mezi publikem a pódiem, to je něco, co se nedá jinak zažít a je to lepší než všechny ostatní požitky světa.
4: Je jasný, že léto je o koncertech, vystupování, prostě musíte využít toho počasí, ale dokážete si ho užít i nějak jinak?
2: Hraní je úplně nádherný, těšíme se vždycky na ty koncerty, ale to léto právě by člověk měl podělit mezi jednu rodinu, což je ta kapela, a normálně rodinu, jako což jsou děti, manželky a tak.
0: Děkujeme, že jste u toho byli s námi. Benátka s Impulzem byla letos opět plná skvělé atmosféry a my jsme rádi, že jsme ji mohli přinést i k vám domů.

Dobré ráno, tady Impuls, už je minuta po půl osmé. Dnes bude v Česku převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později zataženo. Přeháňky budou jen výjimečné, večer se můžou vyskytnout bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a Pohoří výjimečně až 34 a v tisíci metrech na horách kolem 23.

0: Duren Duren ve vysílání Impulzu. V neděli 26. července za chvilku už Impulzovic krabička, Václav Neckář a Mýdlový princ. Ale nejprve promluví náš dnešní host, mladý herec Tadeáš Moravec. Tadeáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Co máte na dnešek v plánu?
1: No, já jsem si právě dal kafe a studenou sprchu a chystám se na to, že budu celý den natáčet, takže takový pracovní víkend.
0: A co pak budete natáčet?
1: My teďka natáčíme takovou miniserie pro Kanal Plus, kterou režíruje Matěj Chlupáček. Bude se to jmenovat Zmizení Sáry Lindertové a bude to vycházet příští rok na jaře. Takže takový pracovní léto teďka, ale je to super.
0: Vy jste herectví studovala v Anglii, odtud je nejslavnější světový dramatik. Dá se tedy říci, že jste divadlo studoval v kolébce herectví?
1: No, tak říká se to, že a je pravda, že samozřejmě jako v Anglii ve druhém ročníku všude děláte vždycky Shakespearea, takže ono k tomu jako dostává to svý pověsti a ten Shakespeare je tam pořád jako prominentní a my jsme hráli například Sen noci svatojánský, takže určitě to tam pořád je cítit.
0: Ale pojďme na váš poslední film, Osamělý vlk. V tom jste stvárnil hlavní roli, je to příběh pilota RAF Josefa Františka. Ten se v bitvě o Británii stal leteckým esem, ovšem konce války se nedožil. Tak co na tento příběh říkáte vy jako mladý člověk?
1: Já bych se přiznal, tak já jsem třeba to jméno do té doby vůbec neslyšel. A pak jsem se dozvěděl, že to byl vlastně nejúspěšnější nebritský pilot v bitvě o Británii, což je naprosto jako famozní, že tady máme takového člověka a vlastně o něm nic nevíme. A každopádně je to hrozně fascinující příběh. Já jsem četl knížku o něm od Jiřího Rejlicha v rámci nějaké jako rešerše. A je to opravdu neuvěřitelné, co člověk i třeba za nějaký jako krátký život dokáže zažít, do čeho se pustí a úvervou prostě jde do těch věcí, takže mě ten příběh jeho uchvátil, až občas jsem si říkal, že to není možný třeba, co ten člověk jako dokázal, nebo prostě co udělal.
0: Kde se natáčela taková bitva o Británii?
1: No, my jsme natáčeli celou dobu v Ostravě. Samozřejmě něco probíhalo i na vojenském letišti v Kbelích, kde jsme měli k dispozici originální Hurricane Hawker, se kterým se jako lítalo, takže v tom jsem měl šanci sedět a pak samozřejmě v nějakém takovém jako hangáru, ze kterého jsme si na tu chvíli udělali studio, tak tam jsme vlastně jako mimikovali ty letecký bitvy. Kromě toho ještě jsme byli taky v muzeu v Polsku, v Krakově, kde jsme natáčeli ještě jiný typy letadel, který tam byly jako zahrnutý v tom. Takže takhle vlastně Ostrava, Praha a Krakov.
0: A ještě jednou připomenu, že mluvíme o filmu Osamělý vlk, ale co vás čeká dál? Kde nebo v čem vás ještě můžeme vidět?
1: No, tak já v první řadě děkuju a doufám, že diváci přijdou se 27. srpna podívat do kina, protože si myslím, že to už bude stát za to. A kromě toho mně bude vycházet další seriál v říjnu, myslím, tuším, bude se to jmenovat Oddíl B, natáčeli jsme to s Honzou Prošinovským a natáčeli jsme to s lidí ve vězení, takže to si myslím, že bude taky velmi, velmi zajímavý. A kromě toho samozřejmě příští rok, teda na jaře, jak jsem zmínil, Zmizení Sáry Lindertové. Takže to jsou věci, na které se moc těším a na které si myslím, že se můžou těšit i diváci.
0: Máte toho hodně, spoustu práce, tak ať vás to všechno baví, přejeme krásné role a hodně úspěchů. Hostem na naší lince byl herec Tadeáš Moravec.
1: Já taky moc děkuju za pozvání, doufám, že diváci přijdou na náš film a mějte se všichni krásně a přeju nádhernou neděli.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem na silnici 50 u Uherského Brodu zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Doprava zpomaluje v obou směrech. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrné kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Na D5 na 64. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu havarovala dodávka s karavanem. A nehoda dvou osobáků se stala na Svitavsku na výjezdu z Moravské Třebové ve směru na Mohelnici na úrovni Linhartic. Buďte na sebe opatrní a kdyby něco, nahrajte nám hlasovou zprávu do aplikace Impulzu.

0: Radio Impuls se hlásí minutu před 8 hodinou, za chvilku zprávy a potom kapela Mandraže a Brouci. Dnes bude v Česku převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později zataženo. Přehánky budou jen výjimečné, večer se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty budou dnes mezi 27 a 32 stupni, Polabí a Pohoří čekají výjimečně až 34 a v 1000 metrech na horách kolem 23. V Kongu dál řádí ebola, počet potvrzených případů v africké zemi vzrostl, to už je případ pro Šimona Kalouska, zprávy jsou tady za okamžik.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro vaše milionové kolegy. Celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
2: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
1: A radost ze života.
3: Když jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
4: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
1: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls.
5: Řidičům v Praze komplikují cestu letní uzavírky. V Kongu prudce vzrostl počet případů eboly a Slavia přivítá v úvodním kole sezóny Slovácko. Je 8 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
5: Prahu opět zachvátil dopravní mordor. Hlavní město během letních prázdnin prochází celou řadou souběžných oprav na klíčových dopravních tepnách. Jedná se například o magistrálu u hlavního nádraží nebo Hlávkův most, píše o tom server novinky.cz. Situace není o nic lehčí ani na okrajích metropole, například při renovaci Kbelské ulice nebo stavbě nové mimoúrovňové křižovatky u ruzyňského letiště. Velice problematická je situace i v centru, kde se až do 10. srpna opravuje je jedna tramvajová trať ve Spálené ulici a na Národní třídě, která patří k nejvytíženějším. Příští ročník Benátské s Impulzem už má svůj termín. Bude se konat od 29. července do 1. srpna 2027. Za rok na hudebním festivalu ve Vesci u Liberce zahrají třeba Divokej Bill, Jelen, Olympik nebo Kateřina Marie Tichá. A lístky na 33. ročník Benátské s Impulzem už jsou v prodeji. Takhle si ten letošní ročník na pódiu užil Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Koncert včera zazněl i na našich rádiových vlnách.
6: Každý muzikant má radost, když si může zahrát na jednom z nejlepších festivalů, což je Benátská. Takže děkujeme, že pořád existuje a on už je docela starý ten festival. A tak vám zahrajeme píseň pro pamětníky, protože píseň, kterou vám teď zahráme, je stará, tuším, 25 let.
5: Doplním, že fotky a videa z letošní Benátské s Impulzem najdete na našich sociálních sítích. Ochránci přírody se zaměřili na zarostlou část Hádecké planinky u Brna. Oblast chtějí vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V souvislosti s tím obnovují původní step a teplomilné doubravy a na místo se vrací i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů, jako jsou vzácné orchideje nebo motýl jasoň dymnivkový. Národní přírodní rezervace Hádecká planinka je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras a má rozlohu kolem 80 hektarů. V Kongu dál řádí ebola. Počet potvrzených případů v africké zemi vzrostl na 3075, a to včetně 1354 úmrtí. Jde tak o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii. Dnes o tom informovala agentura Reuters s odkazem na data místních úřadů zveřejněných včera. Boj proti virovému onemocnění přitom brzdí nedostatek finančních prostředků, útoky na zdravotnická zařízení, pokračující ozbrojený konflikt ve východním Kongu a nedůvěra mezi místními komunitami. V zemi také pokračují časté stávky zdravotníků kvůli nevyplaceným mzdám. Fotbalisté Slávie začnou cestu za obhajobou ligového titulu. Úřadující mistr přivítá v úvodním kole nové sezóny nejvyšší soutěže Slovácko. Zápasovou předehru připravil náš sportovní reportér Standa Sigmund.
7: Nový ročník začnou slávisté ve svém Edenu, ale zbytek disciplinárního trestu v derby jim dovolí pustit do hlediště pouze děti do 12 let v doprovodu dospělého. Slavističtí fanoušci ale mohou sledovat utkání na velkoplošné obrazovce ve fanzóně. Po zápase pak mezi ně přijdou hráči. Slávie favorizuje skvělá bilance se Slováckem. V Edenu mu totiž v posledních 6 zápasech nastřílel 16 gólů, aniž by jediný inkasovala. V prvním kole ale zvítězila jen v jedné z posledních 4 sezon. Utkání Slávie a Slovácko začne 15 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: Jsou 4 minuty po 8, krásnou neděli 26. července přeje ze studia Jakub Voříšek. Za chvilku třeba Anaka, Vanessa Williams a hodinu začínáme s Mandraže.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne, hledá je Aleš Růžička. V rámci českých prázdnin s rádiem Impuls teď zuřivý reportér vyráží na sever za panem Janem Sedlákem.
2: Já za ním zajel do Hrádku nad Nisou. Honza tady založil spolek pro kulturní krajinu, který se stará o to, jak už bylo řečeno, aby místa, která by v krajině pravděpodobně zanikla a zapadla do zapomnění, aby dál žila a nejen to, aby se třeba totální zřícenina hradu dokázala opravit.
3: Ten projekt vlastně je Hrádek je uprostřed, to je zajímavé na tom. A on se rozprostírá mezi obcí Pěnčín, respektive Krásnou v Jizerských horách a jde právě přes ten náš i Hrádek a Lužickýma horama, Židovskýma horama až na Ojbin. Takže tenhle ten projekt je takový putovací projekt, my to jmenuje Putujeme.
4: Vy propojujete ty regiony, jakoby.
3: My dnes to putujeme krajinou Trojzemí a snažíme se tam v té krásné, tam se opravuje fara, to je projekt, který jde si tam obec Pěnčín. A spojuje nás Ojbinem právě virtuální stezka, na který pracujeme.
4: A jde o to tam dostat lidi, chápu dobře.
3: No,
4: zachránit faru.
3: To se zachraňuje, plus je tam populace právě celého tohoto kraje a jde o to, že se navzájem propaguje právě ta krásná, jako region Kytelovsko, tam je Kytlův dům.
2: Tak to byl náš hrdina všedního dne, magistr Honza Sedlák ze severních Čech.
4: Přijměte od Rádia Impuls, to je takový malý dárek, je to díky za to, že děláte něco navíc. A jim byste možná musel. Děkujeme.
3: Tak já děkuju.
4: Dnešní hrdina všedního dne pro nás, Společnost pro kulturní krajinu, magistr Honza Sedlák. Honza, ať se vám daří krásné léto.
3: Krásné léto, děkuju.
1: Hrdiny všedního dne hledáme i dál. V rámci českých prázdnin s rádiem Impuls se za nimi zítra vypravíme na Vysočinu. To víte, hajný je lesapán. S Impulzovými vstáváme v 5.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Radio Impuls za 7,5 minuty už bude 8:30. Za chvíli zaspívá Ilona Čáková své léto. Do našeho mobilního studia na Benátské s Impulzem dorazil taky Jiří Macháček z kapely MIG 21. S Petrem Brožíkem a Renátou Kukovou si povídal jen krátce před koncertem. Tady je malá ukázka z jejich rozhovoru. Jak snadné
1: rádu dávali soutěžní otázku právě na vaši skupinu a nejvíce chytali na to, že jste stripterská skupina, jo?
2: Jo.
1: Když jsme se ptali, kam by si vás nechali podepsat, tak faninka jedna nám odepsala, že si vezme čistý kalhotky, krajkový nejlíp, a ty by si od vás nechala podepsat, tak jsme jí říkali, že ať za náma přijde, že to už tak zprocesuje. Tak
2: a máte je?
1: Nevím, faninka zatím se jako neohlásila.
2: Nebo by byla se radši, asi, no, to je taky docela pochopitelný možná, že jo?
3: Samozřejmě jsme teď na 32. Benátské, ale pojďme připomenout, že MIG 21 bude i na českém mejdanu s Impulzem 17. října v O2 aréně, takže se nevidíme.
2: No, bude toho spousta.
1: Jak poznáte, že to publikum bude dobrý, že bude reagovat?
2: Ani předem nějak nekontroluju. Teprve když tam vlezu, tak se vlastně jakoby snažím s těma lidma nějak seznámit. Mm-hmm. A to vidíte hnedka.
4: Chlapecká, taneční, pěvecká, stripterská skupina z Prahy 5, Smyslova pro vás. Dnes večer.
0: A pokud jste si MIG 21 na Benátské užili, máme dobrou zprávu. Tahle parta nebude chybět ani na českém mejdanu s Impulzem. Ten se uskuteční 17. října v pražské O2 aréně.

0: Drobné varování, za chvilku se na Impulzu ozvou tři výbuchy krátce po sobě. Bum, bum, bum, to bude totiž Impulzovic krabička v podání Karla Gotta. Třetím dnem pokračuje 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Pod silnicí 35 v Liberci skončí další uzavírka rušné křižovatky Sněhulák. Důvodem dopravního omezení byly práce na mostě nad ní. Sport, jede se závěrečná etapa cyklistického závodu Tour de France, 21. etapa s cílem v Paříži. A v Budapešti se jede závod mistrovství světa vozů Formule 1, velká cena Maďarska.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, za chvilku už bude 8:45, máme pro vás další muziku, zaspívá Dalibor Janda a podíváme se na silnice, 007 je tady za půl minuty.
1: Budík vypnutej, kafe hotový a Radio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Hradci Králové v křižovatce ulic Okružní a Víta Nejedlého havarovalo osobní auto. Mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem na silnici 50 u Uherského Brodu zasahují záchranné složky u nehody dvou osobáků. Dále na Zlínsku ve Velíkově v ulici Dolní Konec došlo ke střetu motorkáře se zvířetem. A zpozorněte, na Lounsku na výjezdu z Vinařic směrem na Kozojedy leží tam na vozovce sražená srna. Kdyby cokoliv, Impuls je tu pro vás na lince 605 222 007 a jsme tu taky díky naší aplikaci, která je snadno ovladatelná a přes kterou nám velmi lehce můžete nahrát hlasovou zprávu, třeba týkající se dopravy 007. Faith Hill, za chvíli Dalibor Janda, Impuls.

Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Přesně za minutu odbije 9:00. Šimon Kalousek už má připravené zprávy. Zprávy Impulzu. Jak bude dnes? V Česku bude převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později až zataženo. Přeháňky budou jen výjimečné, večer se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 27 a 32 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 23. Za okamžik zprávy, dvojici českých plážových volejbalistek se v Číně zatím daří, detaily za okamžik.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodil. Chuť nezná hranic.
4: Do Česka se příští týden vrátí tropy. Německá policie pátrá po útočníkovi z Berlína a naše beach volejbalistky jsou v Číně ve finále. Je 9 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česko opět čekají vedra. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do republiky na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Kvůli suchu také varují před nebezpečím vzniku požárů. Píše o tom zpravodajský portál iDnes.cz. Předpověď budou meteorologové ještě upřesňovat. Zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku více než 41 stupňů. Benátská s Impulzem je u konce. 3 dny festivalu v areálu Vesec u Liberce byly plné hlavně české muziky. Včera zahráli třeba Honza Nedvěd mladší, kapela Vohnout, MIG-21 nebo Rytmus. A koncert Michala Hrůzy s jeho kapelou Hrůzy jsme v rámci živáku odvysílali i na vlnách Impulzu. Hned po vystoupení Michala Hrůzu na místě vyspovídali Petr Brožík a Renata Kuková.
6: To je taková zvláštní příjemná euforie, protože to obrovské množství lidí pod podem to začalo vracet. Prostě takže jsem teď strašně jako šťastný, protože to je už když hrajete písničky a ty lidi zpívají a vracejí zpátky tu sílu, takže moc hezký, ale chci poděkovat hlavně lidem, co tady bylo v tom teplu ve sluníčku.
4: Na fotky a videa z letošního ročníku Benátské s Impulzem se můžete podívat na našich sociálních sítích. Provozovatelé kempů a půjčovny lodí na Ohři hlásí menší zájem. Za vším je nedostatek vody v řece. Vodáci se proto některým úsekům Ohře cíleně vyhýbají.
7: Mezi Parštejnem a Kláštercem je lodí minimum, často by se museli přenášet, průtok je malý. U Kinšperku je řeka zase úplně zelená, porostlá vegetací. Hladinu zaplavují chráněné stulíky a lokušníky. Jediným úsekem, kde se vodáci vyřádí, je střední část Ohře. Kolem Vojkovic. Provozovatelé kempů a půjčoven ale ani tady nejsou spokojení. Zájem o řeku je v porovnání s loňskem zhruba poloviční. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Německá policie pátrá po 21-letém muži. Mladík je podezřelý ze včerejšího útoku dodávkou na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Mluvčí hasičů uvedl, že při incidentu v centrálním parku Tiergarten zahynula jedna žena a 16 dalších lidí utrpělo zranění. 3 z nich jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu. Motiv činu je ale stále nejasný. Policisté ho zatím vyšetřují jako úmyslný útok. Nevylučují přitom, že Abdul B. měl komplice. Dvojice českých plážových volejbalistek se v Číně zatím daří. Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová postoupily do finále turnaje Pro Tour Challenge v Shanglu. Nad Američankami Molly Phillipsovou a Molly Showovou zvítězili 21-13 a 21-14. O titul se naše reprezentantky zahrají od 10 hodin našeho času s Ukrajinkami Valentinou Davidovovou a Angelinou Chmilovou. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Kuba Voříšek.
0: Velmi rád. Neděle 26. července, všechno nejlepší všem a nám, hrajeme skvělou muziku Petra Černocká, Zdenek Merta, Scott McKenzie a San Francisco. Za malou chvíli teď kapela Tým.
5: radost ze života.

0: Malý výlet do San Franciska, pár minut po 9:00. Přesně za 5 minut už bude 9:45, posloucháte Impuls. Nám se ozve kapela Zoo, už se blíží čas sluhů. V Rokytnici v Orlických horách končí Anenská pouť. Anenská pouť se koná také ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V Zoo Dvůr Králové pokračují africké dny. Skanzen Strážnice na Hodonínsku pořádá dožínky. A v Plzni končí 11. ročník Mezinárodního Dixielandového festivalu.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Za pár minut bude 9:30, na Impulzu můžete očekávat Truly Medley Deeply, tedy song od Savage Garden, a za chvilku česká muzika Letní noc s Petrou Černockou a Zdenkem Mertou. Benátka s Impulzem nabídla během 3 dnů spoustu skvělé muziky i zajímavých setkání. Jedním z hostů našeho mobilního studia byl také Michal Hrůza, ten se přišel podívat na Petra Brožíka a Renatu Kukovou.
1: Vy jste tady hráli ty největší pecky svoje, pochopitelně, s tím, že jedna z nich byla i Budu ti vyprávět, ale s drobnou úpravou textu. Kolegyně Klára Šedová si stěžovala tady, že jste byl nevěren, no, protože s Andreou.
2: Kdybych chtěla být Klára, tak bych musel zpívat to Kláro. Proč kouříš, proč máš puse žváro? Nebo já teď vždycky během té sloky musím vymyslet ten rým a teď samozřejmě Andreo, měl jsem co dělat.

Děkujeme moc, že jste tu u toho byli s námi. Benátská s Impulzem byla letos opět plná skvělé atmosféry. My jsme rádi, že jsme ji mohli přenést i k vám.

0: Za minutu a pár vteřin bude 9:30. Tohle je nedělní dopolední vysílání Impulzu. Marek Ztracený, ač je neděle, se bude modlit za pátek za malou chvíli. Dnes bude v Česku převážně polojasno až oblačno, ráno ještě místy jasno, později až zataženo. Přeháňky budou jen výjimečné, večer se můžou vyskytnout i bouřky. Jak to bude s teplotami? Nejvyšší mezi 27 a 32 stupni, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34, v 1000 metrech na horách kolem 23.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královný, jsme Bardotky.

0: Je 9:55. Pomalu, ale jistě nastává čas impulzovit krabičky. Bonsoir, Mademoiselle Paris, to je píseň, kterou za chvíli zahraje kapela Olympic, tedy originál. Ale nejprve náš dnešní host, který řekne několik pár odpovědí. Hostem Rádia Impuls je mladý herec Tadeáš Moravec. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Co máte na dnešek v plánu, prosím?
1: No, já jsem si právě dal kafe a studenou sprchu a chystám se na to, že budu celý den natáčet, takže takový pracovní víkend.
0: Tak se nám pochlubte, co budete natáčet?
1: My teďka natáčíme takovou miniserie pro Kanal Plus, kterou režíruje Matěj Chlupáček. Bude se to jmenovat Zmizení Sáry Lindertové a bude to vycházet příští rok na jaře. Takže takový pracovní léto teďka, ale je to super.
0: Pojďme na váš poslední film s názvem Osamělý vlk. V tom jste stvárnil hlavní roli. Je to příběh pilota RAF.

0: Josefa Františka. Ten se v bitvě o Británii stal leteckým esem, ovšem konce války se nedožil. Tak co na tento příběh říkáte vy jako mladý člověk?
1: Já, abych se přiznal, tak já jsem třeba to jméno do té doby vůbec neslyšel. A pak jsem se dozvěděl, že to byl vlastně nejúspěšnější nebritský pilot v bitvě o Británii, což je naprosto jako famozní, že tady máme takového člověka a vlastně o něm nic nevíme. Každopádně je to hrozně fascinující příběh. Já jsem četl knížku o něm od Jiřího Rejlicha v rámci nějaké jako rešerše. A je to opravdu neuvěřitelné, co člověk i třeba za nějaký jako krátký život dokáže zažít, do čeho se pustí a takovou vervou prostě jde do těch věcí, takže mě ten příběh jeho uchvátil, až občas jsem si říkal, že to není možný třeba, co ten člověk jako dokázal, nebo prostě co udělal.
0: Ano, mluvíme o filmu Osamělý vlk, o nejúspěšnější českém pilotovi během bitvy o Anglii, Josefu Františkovi. Tak vy jste tuto roli stvárnil, ale určitě tam byla řada jiných zajímavých postav a vlastně celý zajímavý příběh. Proč bychom podle vás na ten film měli jít?
1: Protože si myslím, že jde o příběh člověka, který v naší historii hrál jako velkou roli. Je to nějakým způsobem příběh jako inspirativní, je to příběh o člověku, který měl sobě nějakou neskutečnou odvahu a zároveň vášeň, ale zároveň přesně, jak jsem říkal předtím, tak si myslím, že je to nějaký příběh úplně jako o lidství, o tom, že se jako dotýká věcí, se kterými se můžeme ztotožnit úplně všichni.
0: Moc děkuji za všechny odpovědi, přeju spoustu krásné práce, kterou jistě budete dělat rád, krásné role, hodně úspěchů. Hostem na naší lince byl herec Tadeáš Moravec.
1: Já taky moc děkuju za pozvání, doufám, že diváci přijdou na náš film a mějte se všichni krásně a přeju nádhernou neděli.
0: Krásnou neděli.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Za 3 minuty, 10:15, tohle je nedělní dopolední vysílání Impulzu. Za chvíli zaspívá Freddie Mercury a podíváme se na silnice, třeba na D1. Za 30 minut.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo, tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo, tady Impulzovi.
3: Vy jste připravený, chlap, hele, jste to zved? To je neuvěřitelné.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo, tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 265. kilometru ve směru od Přerova na Vyškov dejte pozor na odstavené nákladní auto s defektem. Na Děčínsku v České Kamenici v ulici Dukelských hrdinů se srazila 2 osobní auta. Dále na Lounsku na výjezdu z Vinařic směrem na Kozojedy dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce. A nehodu 2 osobáků ještě vidíme na Praze 6 v Patočkově ulici u křižovatky s Bělohorskou ve směru na Vypich. A někde se hlídkuje.
5: A impulzáci, kdo jede z Litvínova kolem Chemičky, tak pozor, stojí tam policajti v neoznačeném autě černým.
0: Děkujeme mockrát, podobně nám můžete dát vědět i vy, třeba přes 605 222 007 nebo přes naši aplikaci. Vítám Lenku Haluzovou, ahoj. Vítám taky Fílu, taky Vítka, taky Šimona, kteří si všichni přišli poslechnout vtip. Ale nejprve, jak se máš?
6: Já se mám moc dobře. Fakt. Sluníčko jako, svítí. Stručně.
0: Jo, no, takhle.
6: Jakože všechno dobrý. Mně no tak jo, jako když, stačí málo.
0: Vlastně když člověk jde do práce až na 10, tak si to dovedu představit.
6: Hele, jaký si to uděláš? Takový to máš, jak zpívají Čidasky.
0: Tak v tom případě ti musím ještě říct, že já už jdu domů teď v 10.
6: tak já mám vtip, jo?
0: Jdeme na něj.
6: Prosím vás, je tak jako hodně ze školních lavec, jo? Jdeme. Honzík volá do řeznictví. Dobrý den, máte prasečí ouška? Ano, mám. A máte i prasečí čumák? No, ano, mám. A prasečí ocásek? Ano, mám. A telecí kopítka? No, ano, mám. Vy teda musíte vypadat.
7: No, jo,

0: Za chvíli 10 dopoledne s vámi Lenka Haluzová a taky třeba Luboš a Eva, ty se hlásí z Otaslavic, tam mají 17 stupňů. V Moravském krasu je 22, to tam tu píše František. Napsat můžete kdykoliv i vy na náš WhatsApp 605 222 007. Dneska bude převážně polojasno až oblačno, teď dopoledne ještě místy jasno, později naopak až zataženo. Do pozdního odpoledne čekáme přehánky spíš výjimečně. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a můžou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty dneska 27 až 32 stupňů. No a o velkém kajakářském úspěchu už za chvíli popovídá Šimon ve zprávách.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Další ročník benátské s Impulzem je minulostí. Požáry ve Francii si vyžádali evakuaci desítek tisíc lidí a slalomář Přindiš vyhrál světový šampionát v kajakcrossu. Je 10 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: 32. ročník benátské s Impulzem je minulostí. Uplynulé tři dny jsme vysílali z areálu Vesec u Liberce. Na letošním ročníku festivalu se představili například Činasky, MiG-21, David Koller, Michal Hrůza nebo švédská popová legenda Roxette. Návštěvníků se na hodnocení ptala moderátorka Renata Kuková.
6: Co se vám tady líbí tak celkově, když to zhodnotíte?
7: Ty aktivity, co tady jsou, samozřejmě mimo muziky, když to tak jakože je to hezky zorganizovaný.
6: Kdo se vám tady líbil nejvíc?
8: Horký, že slíže MiG-21 je to tady úplně super.
6: Jak jste si užila Benátskou?
9: Výborně. Nic si z toho nepamatuju. Protože jsem se opila. Moc jsem se opila.
6: Jak jste si to tady užil?
10: Bylo to krásný.
4: Už teď se začíná chystat 33. ročník benátské s Impulzem. Příští rok na přelomu července a srpna vystoupí ve Vesci například kapely Olympic a Jelen. Vstupenky jsou už v prodeji. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny. Jedná se o ty, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Radnice pořádají sbírky školních potřeb nebo si rodiče mohou požádat o příspěvek. Vyplývá to z ankety ČTK mezi městskými částmi. Některé radnice využívají také takzvaný balíček okamžité pomoci Pražanům od hlavního města. Jeho systém zahrnuje například stravné ve školách zdarma. A z Prahy ještě jednou. Tento víkend věnuje pražská zoo hmyzu. Ještě dnes můžou návštěvníci ochutnat pokrmy z hmyzu a podívat se na komentovaná krmení hmyzožravých zvířat. Součástí akce jsou také přípravy pokrmů nebo soutěžní stanoviště pro děti. Ochutnávky hmyzích specialit jsou v ceně vstupného. Podle mluvčího pražské zoo Filipa Maška budou ochutnávky probíhat poblíž hlavního vchodu.
11: Lidé se tam zároveň dozvědí, jak se chovají a zpracovávají například potemníci, brazilští, šváby, argentinští nebo takzvaní mouční červy. Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé Zoo Praha, všechna hmyzožravá zvířata totiž budou mít speciální komentovaná krmení. To se bude týkat třeba talapojnů, hrabáčů, surikat, mravenečníků nebo kriticky ohrožených luskounů.
4: Návštěvníci můžou vyzkoušet například cvrčky na česneku, hmyzí špízy, sarančata v banánovém těstíčku, moučné červy po indicku s kuskusem nebo potemníky moučné s jablky na karamelu. Ve Francii v noci na dnešek nařídili evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je rozsáhlý lesní požár, který se znovu rozhořel a který oblast sužuje už od středy. Jižně od Bordeaux se také až do odvolání přerušila železniční doprava, informuje o tom agentura AFP. Francouzská vláda nasadila k likvidaci požáru 14 stovek hasičů. Zajistila také například 3500 provizorních lůžek pro evakuované a distribuci 2,5 milionu respirátorů. V oblasti pomáhá i 1500 vojáků. Slalomář Vít Přindiš si připsal další velký úspěch. 37-letý pražský rodák vyhrál mistrovství světa v kajakcrossu v americkém Oklahoma City. O jeho vítězství rozhodl vydařený manévr v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitriho Markse. Po zlatu na kajaku z Augsburgu 2022 vybojoval Přindiš druhý světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her získal pro Česko celkově už 7. medaili. Zprávy jsou konce a dál už je s vámi na Impulzu Lenka.
0: Já vám přeju krásnou neděli a mám pro vás muziku Iveta Bartošová, Michal David a To je naše věc, ale na úvod Ready Kirken, 1+1, hezký poslech.
10: Radio Impuls. Radost ze života.

0: nedělní impuls. Za chvíli nabídnu třeba Taylor Swift, ale teď ještě trošku té benátské s impulzem. Ona teda dohrála, ale festivalové dozvuky dál přinášíme v našem vysílání. Během uplynulých 3 dnů jsme odvysílali 3 živáky v rámci našeho mobilního studia přímo z areálu Vesec u Liberce. Studiem provázeli kolegové Renata Kuková a Petr Brožík a právě s naší odpolední moderátorskou dvojicí jsem teďka ve spojení, teda doufám. Ahoj!
1: Jasně, ahoj Lenko.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Tak jak jste si to tam užili, co se vám tam nejvíc líbilo?
1: Ale perfektní to bylo, jestli můžu mluvit za mě. My už teďka jsme s Petrem na cestě z Liberce do Prahy, protože zítra vysíláme klasické odpoledne. Já jsem nadšená, než jsem odjížděla na Benátskou, jsem říkala, co tam budu dělat. Já vůbec nejsem festivalový typ, tak já odjíždím jako naprostý festivalový typ. Líbilo se mi všechno, spousta kapel, spousta žánrů, strašně moc energie, nejenom z těch vystupujících, ale z těch lidí. Tam byla taková spousta lidí, kteří se bavili, já nevím, skupiny lidí, kamarádi, kteří tam spolu přijeli, nebo lidi, kteří se tam potkali po letech. To je tak něco neuvěřitelného, že já to doporučuji zažít každému. My jsme byli s Petrem premianti na Benátské. Jak ty jsi to vnímal tady tohleto, třeba tu energii?
2: Já jsem si přiznal, že jsem částečně festivalový typ a zkušenost s těmi živými studii mám. A mě to hrozně bavilo, strašně jsem se těšil. No a nakonec z toho vykoukli 3 skvělé dny s úžasnými lidmi, impulzáci i ti hosté, kteří k nám chodili do studia, tak pro mě to byl parádní zážitek a odjíždím nadšený s čekáním na příští rok, už aby to bylo.
0: A když jsi teda říkal, že už máš zkušenosti s takovýmihle jako mobilními studii, tak co to naše? Bylo to jako v pohodě? Fungovalo všechno podle představ, nebo tam byly nějaký jako zádrhýlky balí?
2: Bylo úplně skvělé, fungovalo fantasticky. Samozřejmě s tím živým vysíláním souvisí to, že občas jsou tam nějaký stresové situace, z toho souvisící přebrepty, chyby a tak dále, ale vlastně i to mě na tom baví, že to není tak jako nažehlené, vymazlené a ten správný adrenalin přijde v tu chvíli, když se právě blíží 30 sekund vstupu a host ještě přichází teprve. Takže za mě tohle je tu živost, je krásný, že to impulzáci slyší.
1: A teď... Já musím Leni říct, že to, jak to bylo naživo, že jsme opravdu byli na jednom takovém malém pódíčku, tak svědčí i to, že včera tam za námi přišel prostě posluchač impulzu, nějaký nadšenec, který v přímém přenosu požádal svoji přítelkyni o ruku, jo? Což by se třeba v Praze ve studiu nestalo, protože k nám se jen tak někdo nedostane. Tady to šlo.
0: A co řekla?
1: No takhle, ono to bylo tak, že ona byla v autě, takže my dodnes nevíme, co řekla. Jo.
0: Tak prosím vás, jestli nás posloucháte, dejte mě to vědět, já miluju šťastný konce tadyhle těch romantických příběhů. Helejte
2: no,
0: se, vy dva.
2: Ano, pán to má za úkol, aby nám dal vědět, jestli skutečně to klaplo a jestli slečna řekla ano nebo ne.
0: Já mám pro vás poslední otázku a chci jednoznačnou, jednoslovnou odpověď. Půjdete do toho příští rok?
1: Já rozhodně.
2: No jistě, není vůbec o čem mluvit, to jako už se těšíme.
0: No tak super, tak šťastnou cestu, kdybyste na něco narazili, znáte to, 605 222 007. Ahoj.
1: Jasně, ahoj.
2: Ahoj.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z 1000 produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Žijeme muzikou, českou muzikou. Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Oil na Impulzu. Za chvíli to bude třeba slza a bouře. Takhle, bouřky vážně mají večer přijít. Zítra se kvůli tomu ochladí skoro 10 stupňů, no ale ve středu to už čekáme zase tropy. Prostě blázinec. Vždycky je fajn mít někoho, s kým se to dá sdílet. Takový kolega v práci, který třeba při třicítkách přinese mátu citrony a udělá vám citronádu, jako to dělá náš FIFA. To je k nezaplacení. Také máte někoho takového. Můžete mu poděkovat za to, že je milionový tak, že mu věnujete ne jednu, ale hned 7 pecek bez reklam. Je to úplně snadné, mrkněte na náš web impuls.cz, tam na to najdete formulář, kde vyplníte, jakému kolegovi nebo kolegům byste ty písničky chtěli věnovat, zanecháte tam na sebe kontakt, ozve se vám náš Vlasta Korec, všechno to s vámi domluví. No a potom každé všední dopoledne po 9. hodině hrajeme 7 pecek, no a jedny z těch písniček můžou být věnovány právě těm vašim milionovým kolegům.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: už chystám klasiku pro radost. Bude to Hana Zagorová, Vlastimil Harapes a písnička Jen pár dnů.
1: Sportovní impulzy.
0: Další benátská s impulzem je za námi a třeba i festival ve Vesci u Liberce byl pro některé návštěvníky ideální příležitostí, jak při tanci spálit některé nějaké kalorie. Teď se podíváme na to, kolik toho můžeme pod pódiem nasportovat.
2: Snad jste měli to štěstí a byli pod ještědem na benátské s impulzem, když hráli Roxette. To je přesně ten typ festivalové hudby, na kterou už se dá tančit a tedy i sportovat. Stačí jen to, že jste na nohou a nějak se pohupujete. Už v tu chvíli pálíte třeba 150 kalorií za hodinu navíc, to je skoro půl litr piva. Čísla jsou to dost orientační. Kolik toho na festivalu vysportujete, to je hlavně na vaší hmotnosti a intenzitě tanečních kreací. Jsou ale i případy, kdy je takový zážitek vyloženě sportovním vypětím. Právě teď v Belgii probíhá nejslavnější festival taneční hudby na světě Tomorrowland. A to už je žánr, kdy lidi tančí a poskakují opravdu energicky, tedy pálí klidně i 400 kalorií na hodinu. Může to ale být ještě extrémnější. Slyšíte písničku, na kterou celý mnohatisícový dav skáče synchronizovaně zleva doprava. A to už jsou momenty, kdy tělo maká jako při rychlé jízdě na kole. Zkrátka takové letní hudební festivaly mohou být i skvělým sportovištěm a s radostí toho můžeme spořádat o dost víc než normálně. Hlavně ale hlídat pití vody a příjem základních živin. Když totiž tělo potrápíme sluníčkem a často i alkoholem, dostane zabrat mnohem hůř než na tom kole. Tak sportu zdar a užívejte festivaly. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy

0: Klasika pro radost vždycky jednou za hodinu na Impulzu, takže za nějakých 60 minut nabídnu zase další Impulzové skrabičku. Za chvíli to bude ale třeba Madonna nebo Eláni. Předtím na silnice vidím nehody v Jablonci nad Nisou a taky v Prostějově. Podrobnosti za půl minuty.
1: Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A už jsem zpátky, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Jablonci nad Nisou v Krkonošské ulici narazilo osobní auto do svodidel. Na silnici 35 před omezením u Hodkovic nad Mohelkou ve směru na Turnov se vytvořila více jak 2-kilometrová kolona. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Přerušovanou kolonu a silný provoz také vidíme v Praze na Novopatské mezi sjezdy na Satalice a na Kbelskou. Další zpráva z hlavního města v tunelu Mrázovka ve směru na Břevnov. Dejte pozor na porouchané auto, tvoří se tady kolona. A nehoda 2 osobáků se stala ještě v Prostějově v Olomoucké ulici na kruhovém objezdu. Jestli víte ještě o něčem dalším, tak nám o tom dejte vědět a ozvěte se přes mobilní aplikaci, kam nahrajete hlasovou zprávu, a nebo můžete volat linku dopravní centrály 5 222 007.

0: Girls, bude 11 dopoledne, já vám přeju pěknou neděli. Míra píše z Vojetína už 26 stupňů a topí nám to dál. Od České Lípy hlásí Vladimír 23 stupňů a slunečno. Díky za vaše zprávy, pánové, napište i vy 605 222 007, to je číslo na náš WhatsApp. Dneska převážně polojasno až oblačno, teď dopoledne ještě místy i jasno, později naopak spíš zataženo. Do pozdního odpoledne čekáme přehánky spíš výjimečně, ale večer to už bude o něco četnější a může i zabouřit. Naměříme 27 až 32 stupňů. Tento ročník brnácké Sympulzem je za námi, ať žije ročník příští. Kdo na něm vystoupí, prozradí za chvíli Šimon ve zprávách.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Další ročník benátské s Impulzem už se chystá. V Havířově se zranila 3letá dívka po páru z okna a fotbalisté Slavie začnou ligovou sezónu se Slováckem. Je 11 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Příští ročník benátské s Impulzem už má svůj termín. Bude se konat od 29. července do 1. srpna 2027. Za rok na hudebním festivalu ve Vesci u Liberce zahrají třeba Divokej Bill, Jelen, Olympik nebo Kateřina Marie Tichá. A lístky na 33. ročník benátské s Impulzem už jsou v prodeji. Takhle si ten letošní ročník na pódiu užil Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Koncert včera zazněl i na našich rádiových vlnách.
6: Každý muzikant má radost, když si může zahrát na jednom z nejlepších festivalů, což je Benátska. Takže děkujeme, že pořád existuje a on už je docela starý ten festival. A tak vám zahrajeme píseň pro pamětníky, protože píseň, kterou vám teď zahrajeme, je stará, tuším, 25 let. Zítra mám
4: Doplním, že fotky a videa z letošní benátské s Impulzem najdete na našich sociálních sítích. Při pátrání po pachateli včerejšího útoku v Berlíně by mohli pomoci i naši policisté. Němečtí strážci zákona už požádali o spolupráci své kolegy ze všech okolních zemí, a to včetně Česka, informoval o tom dnes německý bulvární list Bild. Připomenu, že včera krátce před 22. hodinou najela dodávka do účastníků akce na podporu práv komunity LGBT+ v parku Tiergarten. Při útoku se zranilo 17 lidí, jedna žena zraněním podlehla. Policie v souvislosti s případem podezírá 21-letého Abdula B., kterého spojuje s islamistickou scénou. Štěstí v neštěstí měla 3letá dívka z Havířova. Včera večer vypadla z okna bytu ve 4. patře panelového domu na sídlišti Šumbark. Pád přežila a utrpěla jen zranění nohy. Do fakultní nemocnice v Ostravě ji dopravil vrtulník zdravotnických záchranářů. O případu informuje zpravodajský portál Novinky.cz. Okolnosti pádu dívky teď šetří policie. Ukrajinský prezident Zelenský příští týden odcestuje do Spojených států. Hlavním důvodem jeho cesty je pohřeb senátora Lindseyho Grahama, kterého mnozí označovali za největšího podporovatele Kyjeva ve Washingtonu. Po smutečním aktu se Zelenský sejde k jednání s americkým prezidentem Trumpem.
7: Ukrajina přišla o jednoho ze svých nejhlasitějších spojenců v americkém kongresu. Senátor Graham dlouhodobě prosazoval masivní vojenskou i finanční pomoc pro Kyjev. Prezident Zelenský osobně doprovodí senátora Lindseyho Grahama na jeho poslední cestě. Účast ukrajinského lídra na pohřbu senátora má také diplomatický přesah. Hned po obřadu je naplánovaná schůzka s Donaldem Trumpem. Zelenský chce s americkým prezidentem projednat další strategii a ujistit se, že podpora USA bude pokračovat i po Grahamově odchodu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Fotbalisté Slavie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou. Na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. Sešívaní budou usilovat o třetí ligový titul po sobě a zároveň o další přímý postup do Ligy mistrů. V rámci prvního kola nejvyšší soutěže jsou dnes na programu ještě dva zápasy. V 17:30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Ze zpráv je to všechno a za mikrofon Impulzu se vrací Lenka.
0: Já mám zatím program ještě úplně jiný. A týká se samozřejmě hudby, jak jinak. Tereza Mašková zaspívá odtančí svůj hořkosladký valčík. Na úvod hodiny je tady ale Richard Miller. Nebude to lehké. Hezký poslech.
5: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Do studia Impulzu se vrátil Šimon Kalousek z redakce Zpravodajství.
1: Dřív než ostatní.
2: Hezké dopoledne a přináším bohužel smutnou zprávu. Zemřel bývalý ředitel Národní galerie, výtvarník a hudebník Milan Knížák. Informaci portálu novinky.cz potvrdil ministr zahraničních věcí Petr Macinka.

0: Radio Impuls, za chvíli Václav Neckář a jeho léto. Benátka s Impulzem 2026 byla pořádná show, třídenní festival v libereckém areálu Vesec navštívili davy lidí. Včerejší závěrečný den nabídl multižánrovou podívanou, kterou jsme částečně odvysílali během dne.
1: Poslední festivalový den začal táborákovou hudbou v podání Honze Nedvěda mladšího. Během odpoledne na hlavním pódiu v rámci našeho živáku předvedl svůj textařský talent Michal Hrůza. Bez přípravy během koncertu přetextoval píseň Evo pro faninku ve třetí řadě Andreu. Paní Andreu Prouzovou to hodně potěšilo.
2: No bylo to úžasné. Samozřejmě, že jsem dojatá, protože se synem jsme velký fanoušci, takže bylo to takové malé splněné přání.
1: Večerní program pak otevřel skvělý showman Jiří Macháček se skupinou MiG-21. Benátka s Impulzem 2026 se vyvedla na jedničku. Reportážně ji pro vás sledoval Tomáš Kabát.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: chvíli Karel Gott se svým hitem Stále mlad. A už zítra ráno můžete být o nějakou tu tisícovku bohatší. Pokračuje totiž naše ranní hra. Pokud vám zazvoní telefon mezi 5 a 9 ráno, neváhejte a zvedněte ho se slovy Halo, tady Impulzovi. Ty vám totiž zajistí 10 tisíc. Může to být 20. A to v případě, že půjdete do risku. Klára s Honzou vám totiž můžou položit doplňující otázku, která se bude týkat českých prázdnin s rádiem Impuls. A když budete znát odpověď, 20 je vaše. No ale když ne, tak bohužel. Přihlášení třeba na našem webu impuls.cz a nebo v naší mobilní aplikaci. Tak poslouchejte zítra ráno.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impulzu Klasika pro radost připravená. Za chvíli Jitka Zelenková a Když se narodíme. České prázdniny nás tento týden zavedly na sever Čech a jestli se chystáte na výlet, jedno je jisté. Něco dobrého k jídlu přijde vždycky vhod. Naštěstí je tady Heřman Gazda, který pro vás má další skvělý recept.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Dnes z ostravského východa vám přeje krásnou nedělu ostravský gastrošef. Dneska máme veliký svátek jak svině. No, mají ho naši mazličci. Lítají pro kostičku na paloučku, občas něco zechčijou, no ale stává se to výjimečně. Když se plíží za dveřami zloději, tak štěkají a jsou to nejvěrnější kamoši. No jasné, dneska je Mezinárodní den všických psů a to bychom měli oslavit nějakým vegetariánským jídlem a dát trubě pokoj. Má to velikou výhodu. Ušetříš za energiu a posílíš zdravíčko. Dneska si zrobíme tvaruškovou pomazánku. Smrdí jak šit, ale je dobrá jak cip. Navíc tvarušky mají malinké množství tuka, tak se po nich nepřibírá. Ten recept je tak jednoduchý, že vám bude stačit jeden balíček, sklínka a smetana. No to je všecko. No fakt. A víš co? Vál se kuknout na Facebooček nebo Instantní gram, bo tam ti ukážu fintu, jak zrobit lahůdku jak svině. No a ještě něco. Jsem šťastný jak lazenská veverka, že Radio Impuls robí mediálního parťáka mojí nové kuchařce, která se jmenuje Fičáky za hubičku. Vycházat bude v září. Tuž tak všetkým pejskům hodně zdravíčka a zase příští nedělu zduš. Váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Jitka Zelenková se postarala o Impulzovic krabičku. Za chvíli mám pro vás připraveného Xindla Xa nebo třeba taky Blondý. No ale ještě předtím na silnice na D2 je 3-kilometrová kolona, D1 nezůstává pozadu, tam je 2-kilometrová. Všechny podrobnosti už za půl minuty.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
2: Máš kůzy gazel a vím, že jsi mazel. Má mademazel Žizel.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Zdravíme všechny řidiče a řidičky a vezu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D2 ve směru od Břeclavi na Brno se před omezením na 11. kilometru u Blučiny vytvořila 3-kilometrová kolona. 2-kilometrovou vidíme na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova před 196. kilometrem. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně 2-kilometrové kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Dále na trojce ve směru na Prahu doprava vázne mezi Meznem a Miličínem. Na silnici 35 před omezením u Hodkovic nad Mohelkou ve směru na Turnov se vytvořila víc jak 2-kilometrová kolona a přerušovanou kolonu a silný provoz vidíme i v Praze na Novopatské mezi sjezdy na Satalice a na Kbelskou. Pokud víte ještě o něčem dalším, co vás trápí na vaší trase, tak o tom informujte ostatní řidiče pomocí naší dopravní centrály 605 222 007 no a nebo pomocí naší mobilní aplikace. Tu zdarma stahujete do chytrého telefonu na App Store nebo na Google Play. Šťastnou cestu!

0: Impuls bude poledne. S vámi Lenka Haluzová, přeju hezkou neděli. Vysílá spolu s námi třeba Kristýna z Olomouce. Máme jasno 23 stupňů ve stínu. 26 polojasno, to hlásí Štěpán v Křišině u Pacova. Agent Láďa hlásí, jedu z chaty ze Stříbra, je tady 27 stupňů a fakt horko. Díky za to, že s námi vysíláte, napište i vy na 605 222 007. Dneska bude převážně polojasno až oblačno, až do pozdního odpoledne. Čekáme přeháňky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer budou o něco četnější a můžou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34 stupňů Celsia. Velká horká sucha často vedou k požárům, jak pokračují hasicí práce na Klatovsku, to shrne za chvíli Šimon ve zprávách.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Zemřel výtvarník Milan Knížák. V Kongu prudce vzrostl počet případů eboly a Slavia přivítá v úvodním kole sezóny Slovácko. Je 12 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
2: Česko přišlo o další výraznou osobnost. Ve věku 86 let zemřel někdejší ředitel Národní galerie a bývalý rektor Akademie výtvarných umění Milan Knížák. Informace o výtvarníkově úmrtí potvrdil agentuře ČTK ministr zahraničí Petr Macinka. Ten krátce předtím zveřejnil na svých sociálních sítích příspěvek nazvaný S Bohem, pane profesore. Doprovodil ho videem, na kterém Knížák vystupuje s kapelou Aktuál. Umělec byl známý jako příznivec ex-prezidenta Václava Klause, pro kterého v minulosti pracoval i Macinka. Doplním, že Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Kromě výtvarného umění a hudby se věnoval také architektuře, módě, fotografii a poezii. Už teď se chystá 33. ročník Benátské s Impulzem. Na ní zahrají třeba Olympik, Jelen, Divoký Bill nebo Kateřina Marie Tichá. Jak fanoušci na té letošní řekli Renatě Kukové, nejvíc si festival užili s partou kamarádů.
3: Jezdíte často na Benátskou?
4: Jo, každý rok.
3: Chystáte se i příští?
4: Určitě.
5: Mám ráda ten kolektiv, hlavně když jsme tady v partě.
3: Pokolikáte jste na Benátské?
5: Po třetí. A ne naposled.
3: Je to důležité, abyste přišli v nějaké partě, že si to víc užijete?
4: 100%. Vždycky musíte vyrazit s přátelema, protože bez nich to prostě nejde to léto si užít.
3: Přijedete příští rok?
5: Určitě, jezdím každý rok.
3: Koho byste si tady přála?
5: Ty jo, tak to vůbec nevím. Minulý rok byla Farna, ta byla fajn, tak asi Farnou.
2: Příští ročník proběhne od 29. července do 1. srpna a to znovu v areálu Vesec u Liberce. Vstupenky na festival jsou už teď v prodeji. Hasiči na Klatovsku už mají to nejhorší za sebou. Zhruba 50 profesionálů a dobrovolníků už jen dohašuje požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic. Hořet tam začalo včera kolem 16. hodiny. Vrtulník s bambivakem skončil práci okolo 8:30 večer. Oheň se v současné době už nikam nešíří. Při požáru se naštěstí nikdo nezranil. Způsobená škoda se odhaduje na zhruba 1 000 000 korun. Příčina vzniku ohně zatím není známá a je předmětem dalšího vyšetřování. V Kongu dál řádí ebola. Počet potvrzených případů v africké zemi vzrostl na 3075 a to včetně 1354 úmrtí. Jde tak o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii. Dnes o tom informovala agentura Reuters odkazem na data místních úřadů zveřejněných včera. Boj proti virovému onemocnění přitom brzdí nedostatek finančních prostředků, útoky na zdravotnická zařízení, pokračující ozbrojený konflikt ve východním Kongu a nedůvěra mezi místními komunitami. V zemi také pokračují časté stávky zdravotníků kvůli nevyplaceným mzdám. Fotbalisté Slavie začnou cestu za obhajobou ligového titulu. Úřadující mistr přivítá v úvodním kole nové sezóny nejvyšší soutěže Slovácko. Zápasovou předehru připravil náš sportovní reportér Standa Sigmund.
6: Nový ročník začnou slavisté ve svém Edenu, ale zbytek disciplinárního trestu s derbím dovolí pustit do hlediště pouze děti do 12 let v doprovodu dospělého. Slavističtí fanoušci ale mohou sledovat utkání na velkoplošné obrazovce ve fanzóně. Po zápase pak mezi ně přijdou hráči. Slavii favorizuje skvělá bilance se Slováckem. V Edenu mu totiž v posledních 6 zápasech nastřílel 16 gólů, aniž by jediný inkasovala. V prvním kole ale zvítězila jen v jedné z posledních 4 sezon. Utkání Slavia Slovácko začne v 15 hodin. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: To bychom měli zprávy a teď je pro vás připravená muzika na úvod hodiny Lucie Vondráčková Láska umí víc a pak třeba taky Eva Farná spolu s kapelou Miraj a jejich Vzpomeneš si. Hezký poslech.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impulse, Pet Shop Boys nebo taky Sak Van Toffy za chvíli. No a my teď vzpomínáme na Benátskou s Impulzem. Ta je minulostí. Legendární hudební festival přilákal tisíce lidí na celou řadu hudebních hvězd, tak zase za rok. My máme o tom samozřejmě i víkendové nedělní téma. Ptáme se vás, jestli jste byli v Liberci na Benátské, jak jste si ten festiák užili, kdo se vám líbil nejvíc a koho máme třeba pozvat příště. A já jsem si se taky někoho pozvala. Je to náš Dan, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Ty jsi tam, Dane, byl, takže první otázka pro tebe neplatí, protože vím, že jsi tam byl.
1: Byl jsem tam.
0: jak jsi to užil?
1: Byla to moje úplně první Benátská a vlastně i první velký festival letošního léta. Užil jsem si to náramně. Bylo to famózní, všichni interpreti byli skvělí, všichni fanoušci byli skvělí a že jich tam bylo, vydrželi tam s náma i přes ten déšť, za to, že extrémně cením, takže bylo to skvělý.
0: Hele, a teď ale potřebuju, já vím, že jako všichni všechno, ale kdo se ti tam líbil nejvíc? Pojď někoho dát.
1: Hele, asi Koller.
0: Prosím tě, no tak to bych nečekal. Já ti typovala na Michala Hrůzu.
1: Fakt jo. Mm-hmm.
0: A koho bychom měli pozvat příště? Máš někoho na svém, jak se říká, wishlistu?
1: Člověče, my jsme teď jeli zpátky do Prahy a v autě nám začal tady na Impulzu hrát před asi 2 hodinama, to bylo Michal David. Mm-hmm. A tak jsme si říkali, jestli třeba jako Michala Davida na další Benátskou nepozvat.
0: Jako já si myslím, že na Michala Davida se roztrsá úplně každý.
1: Hele, to kdyby tam přijelo tornádo, tak, tak by tam ty lidi zůstali.
0: Já moc děkuju, měj se pěkně, utíkej domů, odpočini si.
1: Jdu se vyspat.
0: A vy mi napište, jestli jste byli v Benátské, na Benátské, jak jste si festival užili, kdo se vám tam líbil nejvíc a pojďte mi hodit nějaký tip, koho bychom příště měli pozvat. Číslo jsem k nám na WhatsApp 605 222 007 nebo samozřejmě nahrávejte hlasovky přes naší mobilní aplikaci.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
5: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
6: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
2: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Radio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 4-kilometrovou kolonu vidíme na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova před 196. kilometrem. Na D2 ve směru od Břeclavy na Brno se před omezením na 11. kilometru u Blučiny vytvořila 3-kilometrová kolona. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně 2-kilometrové fronty v úseku Velký rybník Vystrkov. Dále na trojce se zdržíte ve směru na Prahu, doprava vázne mezi Meznem a Oldřichovcem. Přerušovanou kolonu a silný provoz vidíme taky v Praze na Novopatské mezi sjezdy na Satalice a Kbelskou. Na Pražském okruhu pak ve směru k D7 na 29. kilometru bourali 2 osobáky a kolona tam má kilometr. Na silnici 35 před omezením u Hodkovic nad Mohelkou ve směru na Turnov se vytvořila víc jak 2-kilometrová kolona. A na D8 ve směru od Prahy na Lovosice čekejte přerušovanou kolonu a silný provoz mezi 22. a 39. kilometrem. Navíc je tam na 36. kilometru stala nehoda. No, je toho požehnaně, ale jestli ještě máte něco, co byste doplnili, tak to určitě udělejte. Ozvěte se nám přes naši mobilní aplikaci anebo volejte linku dopravní centrály 605 222 007.

0: Krásné nedělní odpoledne s Impulzem všem Anám a Aničkám. Všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Benátská s Impulzem nabídla během 3 dnů spoustu skvělé muziky, zajímavých setkání. Mezi hosty našeho mobilního studia byli také Viktor Dyk a Michal Dvořák z kapely Lucie, kteří si přišli popovídat s Petrem Brožíkem a Renatou Kukovou.
1: Lucie je velká kapela, velký pojem, velká legenda, už můžeme říct. Snad asi u vás nelze hovořit o trémě, nebo ještě pořád, jo?
2: My se nám čím dál tím víc těšíme, to tak jako pozoru v partě.
3: Tréma to není, ale je to určitě takový jako chvění, protože každý živý hraní je svátek a já vždycky říkám, jako taková ta energie mezi publikem a pódiem, to je něco, co se nedá jinak zažít a je to lepší než všechny ostatní požitky světa.
4: Je jasný, že léto je o koncertech, vystupování, prostě musíte využít toho počasí, ale dokážete si ho užít i nějak jinak?
2: Hraní je úplně nádherný, těšíme se vždycky na ty koncerty, ale to léto právě by člověk měl podělit mezi jednu rodinu, což je ta kapela, a normálně rodinu, jako což jsou děti, manželky a tak.
0: Děkujeme, že jste u toho byli s námi. Benátská s Impulzem byla letos opět plná skvělé atmosféry a my jsme rádi, že jsme ji mohli přinést i k vám.
5: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex, prej, přebíjej,

0: Posloucháte Impuls a já doufám, že i vy máte dneska svůj perfektní den. Za chvíli klasika pro radost Marie Rotrová, Střapatá nohatá. V našich českých prázdninách zůstáváme na severu Čech a tentokrát si připomeneme tři osobnosti, které spojuje jediné. Každá z nich se stala legendou ve svém oboru. O kom je řeč, to už poví Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
2: Dnes se společně vydáme po stopách slavných rodáků ze severu Čech. Začneme v Liberci. Právě odtud pocházel Vlasta Burian. Říkalo se mu král komiků a za první republiky patřil k největším hvězdám československé zábavy.
3: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
4: V kolik hodin jde vlak do Svijan Podolí?
3: 8.64.
4: Kolik prosím?
3: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
2: Po válce ho však čekal prudký pád. Byl obviněn z kolaborace a dlouhá léta nesměl vystupovat. I přesto mu za úsměv vděčí tisíce lidí, a to v době, kdy moc důvodů k radosti nebylo. Z Liberce se přesuneme jen o pár kilometrů dál do Vratislavic nad Nisou. Právě tady se totiž narodil Ferdinand Porsche. Ano, ten Ferdinand Porsche, jehož jméno dnes nese jedna z nejslavnějších automobilových značek světa. Když dnes automobilky sázejí na elektromobily a hybridy, není to zas až tak nová myšlenka. Ferdinand Porsche totiž už na přelomu 19. a 20. století sestrojil jeden z prvních hybridních automobilů na světě. Poslední dnešní zastávkou je Děčín, rodiště Jirky Bartošky.
5: Já vím, co mi chceš říct. Miluj bližního svého. A víš, co já ti na to, Marušku, odpovím? Blbce se mě nikdo dělat nebude.
2: Jiří Bartoška byl dlouhá léta tváří filmového festivalu v Karlových Varech. Když festival po revoluci bojoval o přežití, patřil právě mezi lidi, kteří ho pomohli zachránit. A mimochodem, hercem se možná vůbec nestal z vlastní iniciativy. Na Janáčkovu akademii muzických umění ho totiž přihlásila jeho kamarádka Jana Švandová, která v něm rozpoznala talent dřív než on sám. No a tím se uzavírá dnešní výběr slavných rodáků ze severních Čech.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: další muziku, Ace of Base, nebo třeba taky pohádková písnička Když se ti dívko představím od Tomáše Kluse. Ale ještě před tím vším vyrazíme na silnice, tam je toho teda spousta. 4-kilometrová kolona na D1, bouračka v Olomouci nebo na Pražském okruhu, všechny podrobnosti už za půl minuty.
1: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 4-kilometrová kolona je na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova před 196. kilometrem. V opačném směru doprava vázne mezi 194. a 196. kilometrem. Na D2 ve směru od Břeclavi na Brno vjedete do kolony na 2. kilometru. Před Mikulovem ve směru od rakouských hranic čekejte víc jak kilometrové zdržení. Olomouci v ulici Na Loučkách blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně 2-kilometrové kolony, a to v úseku Velký rybník Vystrkov. Dále na trojce ve směru na Prahu doprava vázne mezi Meznem a Miličínem. Na D8 ve směru od Prahy na Lovosice čekejte přerušovanou kolonu a silný provoz mezi 22. a 39. kilometrem. Na silnici 35 před omezením u Hodkovic nad Mohelkou ve směru na Turnov se popojíždí ve 2-kilometrové koloně. V Praze na Štvanici na trase přes Hlavkův most směrem do Holešovic došlo k nehodě 3 osobních aut, do kolony vjedete už od Florence. Další nehoda se stala na jižní spojce za sjezdem na Štěrboholy ve směru do centra. Kolona tam má 3 kilometry. A přerušovanou kolonu a silný provoz vidíme taky na Novopatské mezi sjezdy na Satelice a na Kbelskou. A ještě pořád nekončím, na Pražském okruhu ve směru k D7 na 29. kilometru bourala 2 osobní auta a kolona tam má víc jak kilometr. Tak na sebe buďte opatrní, přeju vám všem šťastnou cestu, pevné nervy a ozvěte se, kdybyste na něco narazili 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Plus bude 13 hodin. S vámi Lenka Haluzová při okrásné nedělní odpoledne. Ilona píše, u nás v Beskydech fouká, ale zatím je hezky teplo, ukazuje to 25 stupňů. Posloucháte nás dokonce v zahraničí. Petr se hlásí z Turecka, Alania 36 stupňů a s impulzem to tam prý nemá chybu. No tak díky moc, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, místy taky dešť nebo přeháníky. Zejména na Moravě a ve Slezsku se může objevit i bouřka, k večeru se potom vyčasí. Nejvyšší teploty zítra 20 až 25 stupňů, tepleji může být na jižní Moravě a to až 28. Léto je čas dovolených, mnozí z nás s sebou berou i své mazlíčky. Na co si dát přitom pozor, poví za chvíli Šimon ve zprávách.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
4: Ve věku 86 let zemřel výtvarník Milan Knížák. Na seznam UNESCO přibyly nové položky a české beach volejbalistky ovládly turnaj v Číně. Je 13 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Někdejšímu rektorovi Pražské akademie výtvarných umění a bývalému řediteli Národní galerie bylo 86 let. ČTK to dnes potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka, bývalý spolupracovník ex-prezidenta Václava Klause, se kterým se Knížák přátelil. Plzeňský rodák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Často se také kriticky i kontroverzně vyjadřoval ke společenskému dění v zemi a svého času se pokoušel prosadit i v politice. V roce 1998 neúspěšně kandidoval do Senátu. Provozovatelé kempů a půjčovny lodí na Ohři hlásí menší zájem. Za vším je nedostatek vody v řece. Vodáci se proto některým úsekům Ohře cíleně vyhýbají.
5: Mezi Prštejnem a Kláštercem je lodí minimum. Často by se museli přenášet, průtok je malý. U Kinšperku je řeka zase úplně zelená, porostlá vegetací. Hladinu zaplavují chráněné stulíky a lokušníky. Jediným úsekem, kde se vodáci vyřádí, je střední část Ohře, kolem Vojkovic. Provozovatelé kempů a půjčoven ale ani tady nejsou spokojení. Zájem o řeku je v porovnání s loňskem zhruba poloviční. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Cestování s domácími mazlíčky zaslouží důkladnou přípravu. V některých zemích je potřeba mít platný takzvaný pet pass, očkování proti vzteklině a zvíře musí být očipované. Některé země vyžadují i odčervení. Nově při návratu ze Srbska nebo Černé Hory není třeba vyšetření na vzteklinu.
6: Při příjezdu do Evropské unie ze Srbska a Černé Hory už chovatelé psů, koček a fretek nemusí dokládat serologické vyšetření na protilátky proti vzteklině. Impulzu to řekl mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
7: Protože tyto dva státy, do kterých je pravda, že Češi cestují poměrně dlouho, zejména do Černé Hory, tak se to zjednodušuje při návratu, protože se nevyžaduje vyšetření u těch zvířat na vzteklinu.
6: Při cestách s pejsky, kočkami a fretkami je ale vždy potřeba mít zvíře očipované, mít platnou vakcinaci proti vzteklině a platný pet pas. Potvrzuje to veterinář František Melichar Špruček.
8: Pokud cestujeme v rámci Evropské unie, tak vždycky musíme s sebou mít pet pasport. To je očkovací průkaz mezinárodní. A máme toho pejska načipovaného a registrovaného. Pokud jdeme do zahraničí, musíme zjistit příslušné zemi, jaké jsou pravidla na očkování.
6: A pokud se chystáte do Irska, Finska nebo na Maltu, nechte si domácího mazlíčka před vstupem do země odčervit. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Na seznam světového dědictví UNESCO přibyly další položky. Jsou mezi nimi mimo jiné normandské pláže, kde se v červnu 1944 vylodila spojenecká vojska, řecké pohoří Olymp nebo starověká japonská města Asuka a Fujiwara. Nově také na seznamu přibyla oblast Boma Badingilo v jižním Sudánu, kde se nacházejí savany, mokřady a rozsáhlé pláně s bohatou faunou. S odvoláním na výbor pro světové dědictví UNESCO, který zasedá v jihokorejském Pusanu, o tom dnes informují tiskové agentury. České beach volejbalistky zabudovaly v Číně. Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v Šanglu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále naše hráčky porazily Ukrajinky Valentinu Davidovovou a Angelinu Chmilovou 21-16, 17-21 a 15-13. Zprávy jsou konce a slovo si opět bere Lenka.
0: Já vám přeju krásnou neděli. My tady řešíme jako sucho, horko, ale představ si, Šimone, že v Londýně prý už měsíc nespadla ani kapka.
4: No tak to je hodně divný, to už není Londýn, co býval.
0: Protože já, když se představím Londýn, tak vidím ty deštníky, že jo, šedivo, déšť a všechno. No, probereme to za chvíli s naším reportérem Ivanem Kytkou, ale nejprve mám pro vás samozřejmě muziku. Krištof a na viděnou.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls za chvíli nabídnou letní hit Copacabana a Helena Vondráčková. Velká Británie, stejně jako kontinentální Evropa, čelí horkému létu a s ním spojeným velkým suchem. Například v Londýně už měsíc prý nespadla ani kapka.
1: Přišel nám oběžník temžských vodáren, stejně jako dalším 10 milionům zákazníků v Londýně a okolí, zakazuje používat pitnou vodu hned k několika aktivitám. Nesmíme kropit zahradu, umývat hadicí auto, napouštět bazén, který stejně nemáme, mít okna nebo kropit asfalt na dvorku. Porušení zákazu přijde draho. Pokud vás někdo načapá, pokuta činí 28 tisíc korun. Jako obvykle Britové myslí na zvířátka a tak je povoleno dopouštět domácí rybníčky, aby prý neuhynuly ryby a jiní vodní živočichové. Zatímco v létě si v Anglii zvykáme na rekordní sucha, v zimě nás čekají podle klimatologů drsnější zimy. Slábne totiž teplý golský proud, který zajišťuje, že teploty málo kdy poklesnou pod bod mrazu. Mírné přímořské klima se tak časem může přiblížit tomu vnitrozemskému s jeho nástrahami a snad i přednostmi. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda 3 osobáků se stala v Praze na jižní spojce za sjezdem na Štěrboholi ve směru do centra. Kolona tam má 3 kilometry, zdržení čekejte také v opačném směru kvůli přihlížejícím řidičům. Dále na Štvanici na trase přes Hlavkův most směrem do Holešovic došlo také k nehodě 3 osobních aut, do kolony tam vjedete už od Florence. Na trojce ve směru na Prahu doprava vázne mezi Boticemi a Olbramovicemi. Na D8 ve směru od Prahy na Lovosice čekejte přerušovanou kolonu a silný provoz mezi 22. a 39. kilometrem. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně 2-kilometrové kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. A 3-kilometrová kolona je na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova před 196. kilometrem. V opačném směru doprava vázne mezi 194. a 196. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, anebo můžete nahrát vzkaz ze svojí trasy přes mobilní aplikaci.

0: Tak hele, na Copacabáně jsem nikdy osobně nebyla, ale i tak je tahle ta písnička hymnou všech mých letních lásek. Za chvíli na Impulzu nabídnu kapelu Opět a Radeček a písničku Bratři. Benátská s Impulzem nabídla během 3 dnů spoustu skvělé muziky i zajímavých setkání. Jedním z hostů našeho mobilního studia byl také Michal Hrůza, který si přišel popovídat s Petrem Brožíkem a Renatou Kokovou.
1: Vy jste tady hráli ty největší pecky svoje, pochopitelně, s tím, že jedna z nich byla i Budu ti vyprávět, ale s drobnou úpravou textu. Kolegyně Klára Šedová si stěžovala tady, že jste byl nevěren.
2: No, protože kdyby chtěla být Klára, tak bych musel zpívat tu Kláro. Proč kouříš, proč máš puse žváro? Nebo já nevím, já teď vždycky během té sloky musím vymyslet ten rým a teď samozřejmě Andrejo, měl jsem co dělat.

0: byli s námi. Benátka s Impulzem byla letos opět plná skvělé atmosféry. My jsme rádi, že jsme ji mohli přinést i sem k vám.
1: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Klasika pro radost nachystaná, na svém místě připravená, Impulzovec krabička, Michal Tučný to bude, zazní tam u nebeských bran. Ale teď už znovu nabízíme tradiční souhrn událostí tohoto týdne, vyvrcholil festivalem Benátská s Impulzem, pokračuje reportér Vítek Zábranský.
1: Je to tady, festival Benátská s Impulzem právě teď otevírá své brány.
2: Ano, je to tady, respektive bylo to tady. Další Benátská s Impulzem je za námi, festivalem jsme doslova žili. Slyšet jste mohli vysílání přímo z Vesce u Liberce, mobilní studio, zprávy, moderované bloky, rozhovory i tři živáky jsme nabídli vám, našim posluchačům.
3: Život je prý dlhý, ne? No nic si mohou zkrat, čo? Vaše ruce!
2: A celé to doplňoval neúnavný reportérský nezmar Tomáš Kabát.
4: A představte si, jak já tak procházím mezi těmi lidmi, tak já tady potkávám dva fanoušky Benátské s Impulzem, Hanku s Martinem, se kterými já jsem shodou okolností vysílal před 2 lety, protože byli úplně první návštěvníci, kteří tehdy do areálu zavítali. Zdravím vás, vítejte znovu ve vysílání.
5: Ahoj!
6: Ahoj.
2: Tak zase za rok Benátská po 33. Z festivalových radovánek zpátky do tuhé politické reality. Na zakopání válečné sekery mezi vládou a Pražským hradem to tedy nevypadá. Štulec tentokrát přišel ze strany Petra Pavla. Prezident vetoval vládní novelu rozpočtových zákonů. Hlava státu má starosti o blaho veřejných peněz, tedy nás všech.
7: Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
8: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezotřebovali.

0: zodpovědné veto, nepromyšlené veto, řekl bych aktivistické veto, prohlasovali.
1: Reagoval premiér Andrej Babiš. Koaliční sněmovní většina má 108 rukou, nebude tak problém prezidentské veto přehlasovat. A ještě výrok týdne a ještě jednou premiér Andrej Babiš. Kabinet chce plošně zakázat používání mobilů ve školách. Prý pak budou třídy plné úsměvů.
2: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Veďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
1: Hurá! Hezkou neděli přeje Vítek Zábranský.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: už za chvíli doprava 007 na D1, hned několik kolon, podrobnosti za půl minutky.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno se před omezením na 213. kilometru vytvořila dvoukilometrová kolona. Dále se zdržíte mezi 201. a 196. kilometrem. U Brna ve směru na Prahu se na 193. kilometru stala nehoda a kolona tam má kilometr. A ještě před Prahou budete popojíždět mezi 25. a 23. kilometrem. Na D2 ve směru od Břeclavi na Brno vjedete do kolony na 2. kilometru. 4-kilometrová fronta se tahne na silnici 52 na úrovni Pasohlávek ve směru na Pohořelice. Dále na 3 ve směru na Prahu doprava vázne mezi Boticemi a Olbramovicemi. A nehoda 3osobáků stále částečně brání provozu v Praze na jižní spojce za sjezdem na Štěrboholi ve směru do centra. Kolona tam má už 4 kilometry. Zdržení čekejte také v opačném směru od Záběhlic. No a přerušovanou kolonu a silný provoz vidíme i na Novopatské mezi sjezdy na Satalice a nad Belskou. Přeju vám všem šťastnou cestu, když narazíte na problém, ozvěte se nám přes mobilní aplikaci nebo volejte 605 222 007. Já Lenka Haluzová se s vámi loučím, těším se zase příští víkend.

0: dobré odpoledne přejeme. Letošní ročník Benátské Symposium je minulostí a my se na ten uplynulý 32. ročník přesto ještě podíváme se Šimonem a celé to shrneme taky ve zprávách ve 2 hodiny. Na Impulzu i o víkendu žijeme českou muzikou a hned po zprávách už tu bude Lucie. Pojďme ještě na počasí, zítra nás čeká pravděpodobně nejdeštivější den týdne. Bude nás provázet proměnlivá, leč velká oblačnost s přeháňkami i bouřkami, ale večer po srážkách ani vamátka a dokonce i oblačnosti ubude. Teploty i tak vysoké mezi 20 až 25, na jižní Moravě až 28 a na horách kolem 16. A zítra to taky bude slušně foukat až 55 km hodině.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
4: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
3: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královný, jsme bardotský.
5: V rakouské nemocnici zemřel český řidič, hasiči likvidovali požár truhlárny v Terezíně a další ročník Benátské Symposium je minulostí. Je 14 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: V nemocnici ve Štýrském Hradci zemřel 50-letý Čech. Muž včera ráno se svou rodinou havaroval na dálnici A9 u sjezdu na Lebring. S odkazem na místní policii to dnes uvedla rakouská tisková agentura APA. Muž podlehl zraněním v podvečerních hodinách. Při nehodě utrpěli zranění i jeho 47-letá manželka a 18-letá dcera, které také skončily v nemocnici ve Štýrském Hradci. Závažnost jejich zranění ale agentura neuvedla. Podle policie sjel automobil z dosud neznámých příčin z vozovky a v plné rychlosti narazil do svodidel. Ministerstvo zahraničí uklidňuje veřejnost. Údajně nemá žádné informace o tom, že by se včerejší útok v Berlíně nějak dotkl českých občanů. Úřad to sdělil agentuře ČTK. Podle vyjádření české policie na síti X pak nejsou žádné poznatky o tom, že by se podezřelý z útoku nacházel na našem území. Reagovala tak na žádost německých kolegů o spolupráci při pátrání po pachateli. Připomenu, že k incidentu došlo včera večer v berlínském parku Tiergarten. Dodávka tam najela do účastníků akce za práva komunity LGBT+. Při útoku se zranilo 17 lidí, jedna žena zraněním podlehla. Hasiče zaměstnal v noci na dnešek požár na Litoměřicku. V Terezíně zachvátil oheň nejprve 2 automobily a následně se přenesl i na přilehlou truhlárnu. Operační středisko postupně vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu a k události vyjelo 9 jednotek hasičů. Po 4. hodině ráno se povedlo dostat plameny pod kontrolu. Při požáru se naštěstí nikdo nezranil, jeho příčinu teď vyšetřuje policie. Způsobenou škodu odhalil majitel na několik milionů korun. 32. ročník Benátské s Impulzem je minulostí. Uplynulé 3 dny jsme vysílali z areálu Vesec u Liberce. Na letošním ročníku festivalu se představili například Činasky, MiG-21, David Koller, Michal Hrůza nebo švédská popová legenda Roxette. Návštěvníků se na hodnocení ptala moderátorka Renata Kuková.
7: Co se vám tady líbí, tak celkově, když to zhodnotíte?
8: Ty aktivity, co tady jsou samozřejmě mimo muziky, když to tak jakože je to hezky zorganizovaný.
7: Kdo se vám tady líbil nejvíc?
9: Horký, že slíže MiG-21, je to tady úplně super.
7: Jak jste si užila Benátskou?
10: Výborně. Nic si z toho nepamatuju. Protože jsem se opila. Moc jsem se opila.
7: Jak jste si to tady užil?
11: Bylo to krásný.
5: Už teď se začíná chystat 33. ročník Benátské Symposium. Příští rok na přelomu července a srpna vystoupí ve Vesci například kapely Olympic a Jelen. Vstupenky jsou už v prodeji. Slovensko připravuje zásadní změnu pro pacienty. Lékaři budou mít rozdělené ordinační hodiny na placené a bezplatné. Pacient se tak rozhodne, která varianta mu vyhovuje. Takový návrh unikl spoza zavřených dveří ministerstva zdravotnictví.
12: Někde 10, inde 20 či dokonca 50 eur. S takýmito cenami sa pacienti stretávajú u lekárov už pravidelne. A neraz sa sumu dozvedia až na konci vyšetrenia. Ministerstvo zdravotníctva ide zaviesť jasný a transparentný systém, ktorý určí, za čo lekár môže vyberať poplatky a určí určí aj maximálnu výšku. Novinkou majú byť platené ordinačné hodiny nad rámec bežného pracovného času i s cenníkom zverejneným na výveske alebo na dverách. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
11: Hezké nedelní odpoledne, krátce po druhé hodině odpolední vysíláte s námi a celý víkend se bavíme na téma Benátská s Impulsem, tak jak to máte vy, jak jste si festival užili a koho byste chtěli příště, a nebo na jaké akce se chcete ještě podívat. Pište na WhatsApp s číslem 605 222 007.
13: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Všichni z účinkujících na Benátské a Čínasky na Impulzu. I dneska sledujeme uplynulý ročník Benátské s Impulzem, ale spíše se díváme z druhé strany a ptáme se i vás, jestli jste si užili Benátskou, koho byste chtěli příště, nebo nějaké akce, nebo které akce chcete ještě o prázdninách navštívit. Píšete nám na náš WhatsApp a jsem rád, že nám píšete. Napsal i Karel z Prahy a píše, že Benátská se povedla s partou přátel na jedničku a na příští rok by rád taky vyrazil. A koho, že by si přál, tak je mi to jedno, píše. Všichni byli skvělí a díky za zážitek Rádio Impuls. My taky děkujeme za to, že vysíláte s námi, klidně připište i počasí a já za chvíli pozdravím naše dopravní agenty. Dopravu sledujeme a za chvíli se podíváme na Mikulov, respektive před Mikulovem ve směru od rakouských hranic máme hlášené zdržení. Tak vydržte, vše si řekneme v dopravě 007 za 2,5 minuty.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Máme tady, přátelé, dost věcí, které musíme sdělit vám, našim dopravním agentům. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno se před omezením na 213. kilometru vytvořila 3-kilometrová kolona. Dále u Brna ve směru na Prahu na 192. kilometru se srazila 3 osobní auta. Do kolony se dojíždí na 196. kilometru. Před Mikulovem ve směru od rakouských hranic čekejte více jak kilometrové zdržení. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně 2-kilometrové kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Dále na trojce ve směru na Prahu doprava vázne mezi Voticemi a Obramovicemi. Nehoda 3 osobáků stále částečně brání v provozu v Praze na jižní spojce za sjezdem na Štěrboholi ve směru do centra. Kolona tam má více jak 4 kilometry. Zdržení čekejte také v opačném směru od Záběhlic a přerušovanou kolonu a silný provoz také vidíme na Novopatské mezi sjezdy na Satalice a na Kdelskou. Ať už míříte v neděli odpoledne kamkoliv, jen tak nebo pracovně, tak přejeme šťastnou a pohodovou cestu a v případě čehokoliv zavolejte, jsme tady k dispozici 605 222 007 a nebo vzkaz namluvte do žluté mobilní apky, tak ještě jednou přejeme šťastnou cestu a za chviličku bylo léto, zase budeme žít českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls a náš nedělní odpolední program. I nadále přejeme dobrý poslech s divokým Bilem nebo v Impulzové skrabice i s kaťákama, tedy s kapelou Katapult. A kdo bude chtít trochu pálit kalorie, může tančit, tancovat se, pálit kalorie, to je vlastně téma, které otevřeme společně za pár minut. A to byste koukali, kolik se toho dá spálit právě při tancování třeba na uplynulé benátské s Impulzem. No a při telefonování to už je pro změnu trochu adrenalin, hlavně když volají Impulzovi po ránu. Náš posluchač Libor z Opavska dostal v pátek šanci vyhrát 10 000 korun a mohl i částku zdvojnásobit, jenže to dopadlo přesně tak, jak si Libor nepřál. Telefon zazvonil, ale výhorního slogonu jsme se nedočkali. Tak co zítra? U Impulzových ta samá možnost, ta samá částka zase zítra. A kdo z vás s námi ještě třeba nehrajete, tak toho nemrychle napravte. Registrace je možno buď to prémiovou SMS-kou nebo zadarmo přes žlutou mobilní apku a taky přes stránky www.impuls.cz. Když vám Impulzově třeba už zítra ráno zavolají, tak ten telefon vemte a řekněte halo, tady Impulzově, a uvidíte, že ten den to pondělní ráno začne pro vás úplně jinak, lépe, s dobrou náladou, no prostě radostný a s úsměvem.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: posloucháte Impuls, zde žijeme českou muzikou. Impulzovic krabička je připravena pro tuto hodinu skupina Katapult a taky plánujeme další dopravní informace, ale teď slíbené kalorie a budeme sportovat třeba pod pódiem. Pojďme na to.
1: Sportovní impulzy.
0: Další benátská s Impulzem je za námi a třeba i festival ve Vesci u Liberce byl pro některé návštěvníky ideální příležitostí, jak spálit při tanci nějaké ty kalorie. Teď se podíváme na to, kolik toho můžeme pod pódiem právě nasportovat.
2: Snad jste měli to štěstí a byli pod ještědem na benátské s Impulzem, když hráli Roxette. To je přesně ten typ festivalové hudby, na kterou už se dá tančit a tedy i sportovat. Stačí jen to, že jste na nohou a nějak se pohupujete. Už v tu chvíli pálíte třeba 150 kalorií za hodinu navíc, to je skoro půl litr piva. Čísla jsou to dost orientační. Kolik toho na festivalu vysportujete, to je hlavně na vaší hmotnosti a intenzitě tanečních kreací. Jsou ale i případy, kdy je takový zážitek vyloženě sportovním vypětím. Právě teď v Belgii probíhá nejslavnější festival taneční hudby na světě Tomorrowland. A to už je žánr, kdy lidi tančí a poskakují opravdu energicky, tedy pálí klidně i 400 kalorií na hodinu. Může to ale být ještě extrémnější. Slyšíte písničku, na kterou celý mnohatisícový dav skáče synchronizovaně zleva doprava. A to už jsou momenty, kdy tělo maká jako při rychlé jízdě na kole. Zkrátka takové letní hudební festivaly mohou být i skvělým sportovištěm a s radostí toho můžeme spořádat o dost víc než normálně. Hlavně ale hlídat pití vody a příjem základních živin. Když totiž tělo potrápíme sluníčkem a často i alkoholem, dostane zabrat mnohem hůř než na tom kole. Tak sportu zdar a užívejte festivaly. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Impulzovec krabička, hotový poklad, co tomu říkáte? Katapult a někdy příště, to je česká klasika. Proto ta Impulzovec krabička. A další zase příští hodině. Tak už podobrve nás čeká další, tentokrát Marek Ztracený a další muzika, jako třeba Whitney Houston z filmu Osobní strážce, anebo po Markovi i Modern Talking, Adele a další.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Ale přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno na 212. kilometru stojí porouchaná dodávka. Do Kolony se dojíždí na 216. kilometru. Dále u Brna ve směru na Prahu na 192. kilometru se srazila 3 osobní auta. Tady má kolona 4 kilometry. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně 2-kilometrové kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. A dále na trojce ve směru na Prahu doprava vázne mezi Voticemi a Olbramovicemi a ještě se zbrzdíte kolem Benešova. Na D8 ve směru od Prahy na Lovosice čekejte přerušovanou kolonu a taky silný provoz mezi 22. a 39. kilometrem a nehoda 3 osobáků stále částečně brání v provozu na jižní spojce za sjezdem na Štěrboholi ve směru do centra. Do kolony se dojíždí u sjezdu na Běchovice. Zdržení čekejte také v opačném směru od Záběhlic. Přerušovanou kolonu a silný provoz také vidíme na Novopatské mezi sjezdy na Satalice a taky na Kbelskou. No přátelé, je toho dost, co si budeme povídat, a ta doprava s přibývajícím časem trochu bude i housnout, tak je třeba s tím počítat. Počítejte i s námi 605 222 007 nebo žlutá mobilní aplikace. Šťastnou cestu!

0: se blížíme 15. hodině a na rádiu Impulsu. Za chvíli zprávy s Vláďou, kde bude řeč o tom neštěstí v Berlíně, kde zřejmě útočil islamista. Podrobněji už za chvíli ve zprávách, taky tu pro vás mám další českou muziku po 15. Lucka Bílá a co počasí. Píšete nám na 605 222 007 a napsal i Petr. Dobrý den, Kozomín, 31,1 stupňů. Pondělí bude na obloze ve znamení velké proměnlivé oblačnosti s přehánkami a bouřkami až do večera, kdy oblačnosti a srážek ubyde. Odpolední maxima 20 až 25, na jižní Moravě až 28 a na horách kolem 16. A taky očekávejte zítra to, že to bude foukat rychlostí až 55 km hodině.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
5: Sex spray přebije i Alzheimer.
4: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
6: Jsme krásný, jsme královny,
7: jsme bardotky.
8: V Berlíně zřejmě útočil islamista. Noční požár způsobil milionové škody v Terezíně a posádka vesmírné stanice přistála v Kazachstánu. Jsou tu zprávy ve tři a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Německo stále pátrá po pachateli včerejšího útoku v Berlíně. Terorista tam zaútočil na akci za práva gejů a leseb. Policie kvůli tomu požádala o spolupráci také Českou republiku. Naše policie ale zatím nemá žádné informace, že by se podezřelý nacházel na našem území. Útočník najel dodávkou do lidí v parku a podle vyšetřovatelů po nárazu ještě bodal kolem jdoucí. Německé úřady teď prověřují islamistický motiv a pátrají po mladém muži napojeném na džihadisty. Útok si vyžádal jednu oběť a 17 zraněných, z toho 3 lidé jsou v ohrožení života. Naše ministerstvo zahraničí uvedlo, že nemá informace o zraněných nebo pohřešovaných českých občanech. Impuls situaci bedlivě sleduje. Řidiči musí v Beskydech počítat s komplikacemi. Silničáři totiž začali s opravou silnice, která spojuje Frýdek Místek se třemi obcemi. Řidiči mířící do Palkovic, Metilovic a nebo do Kozlovic by měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení. Silnice bude totiž v některých dnech úplně neprůjezdná.
9: Rekonstrukce je rozdělena do několika fází. V době úplné uzavírky zde neprojedou ani autobusy. V ostatních dnech se pak bude jezdit kyvadlově. Práce jsou naplánovány do 19. srpna, pokud ale bude počasí přát, není vyloučeno, že ji silničáři otevřou ještě před tímto datem. Vozovka se musí odfrézovat, bude se recyklovat podklad, zpevňovat krajnice, opravovat mostky. Zhruba za 14 dní se začnou pokládat asfaltové vrstvy a právě tehdy se opravovaný úsek úplně zavře a řidiči budou muset jezdit objížďkami. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdecko Místecko.
8: V Terezíně na Litoměřicku v noci hořela truhlárna i dvě auta. Oheň se podle hasičů rozšířil z hořících vozidel na přilehlou budovu. Na místě zasahovalo 9 jednotek a hasiči dostali požár pod kontrolu po 4. hodině ráno. Nikdo se naštěstí nezranil. Škoda ale podle majitele půjde do milionu korun. Příčinu požáru teď vyšetřuje policie i experti z Technického ústavu požární ochrany.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
8: Turisté s domácími mazlíčky mají jednodušší cesty ze Srbska a Černé hory. Při návratu z dovolené se psem, kočkou nebo třeba fretkou už totiž nemusí dokládat vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině. Takzvané sérologické vyšetření není potřeba ani do dalších států Evropské unie. Mluvčí státní veterinární správy Petr Vodlíček Impulzu řekl, že Srbsko a Černá hora nově patří mezi takzvané vyjmenované třetí země.
10: U ostatních třetích zemí, kde horší
7: nákazová situace ohledně vztekliny. Je to serologické vyšetření na vzteklinu, když se ta zvířata vrací zpět do České republiky nebo do Evropské unie, tak se to požaduje.
8: Doplním, že při cestách mimo Evropskou unii musí chovatelé dál plnit podmínky konkrétních cílových i transitních zemí. Z Mezinárodní vesmírné stanice se bezpečně vrátila tříčlenná posádka. Dva ruští kosmonauti a americký astronaut přistáli v lodi Sojuz v kazašské stepi po 8 měsících na oběžné dráze. Chris Williams teď zamíří do střediska NASA v Houstonu a Rusové se vrátí na výcvikovou základnu u Moskvy. Rusko a Amerika spolupracují ve vesmíru i přesto, že ruská invaze na Ukrajinu vyvolala napětí. Novou 8měsíční misi na stanici zahájili před 2 týdny americký astronaut Menon a ruští kosmonauti Dubrov a Kikinová. Naše tenistky zůstaly i letos na domácím turnaji WTA bez titulu. Lucie Havlíčková a Laura Samson ve finále debla na štvanici podlehly britské dvojici Dartová Lumsdenová 2x4-6. České hráčky tak neuspěly ve finále pražského turnaje druhý rok po sobě. O vítězce dvouhry se rozhodne odpoledne, kdy se utkají Rakušanka Tagerová a Ukrajinka Snigurová.
10: Dneskou neděli přejeme, ať už děláte cokoliv, přejeme pokud možno klidné odpoledne v naší společnosti, kde žijeme českou muzikou. Důkazem bude za okamžik Lucka Bílá a další v našem programu po 15. hodině. A přece jenom se ještě podíváme na Benátskou, tentokrát za rekordem návštěvnosti.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Chihuahua. Rádio Impuls. Radost ze života.
1: Pokým krásně svítá.

0: Boskami. Jsme rádi, že jste s námi i o víkendu a předpokládám dobře naladění nejenom na českou muziku, i na tu slovenskou. I když náš hudební program je postárán tak, abyste si každý z vás přišel na to své. Zahrajeme si Lucku Vondráčkovou nebo i Roxeťáky, hlavní hvězdy uplynulé benátské Simplzem, o které se za okamžik taky zmíníme, protože ta přilákala davy lidí, ale co určitě neláká, je určitě jižní spojka, kde máme hlášenou nehodu 3 osobáků a jsou tam problémy, které upřesníme pěkně pohromadě už za chvíli v dopravě 007. Ano, benátská Simplzem 2026 byla pořádná show, třídenní festival v libereckém areálu Vesec navštívili davy. Podle odhadů pořadatelů padl loňský návštěvnický rekord, kdy si cestu na Benátskou našlo 40 000 lidí. Včerejší závěrečný den nabídl multižánrovou podívanou, kterou jsme částečně odvysílali právě během dne na Impulzu.
1: Poslední festivalový den začal táborákovou hudbou v podání Honze Nedvěda mladšího. Během odpoledne na hlavním pódiu v rámci našeho živáku předvedl svůj textařský talent Michal Hrůza. Bez přípravy během koncertu přetextoval píseň Evo pro faninku ve třetí řadě Andreu. Paní Andreu Prouzovou to hodně potěšilo.
2: No bylo to úžasné. Samozřejmě, že jsem dojatá, protože se synem jsme velký fanoušci, takže bylo to takové malé splněné přání.
1: Večerní program pak otevřel skvělý showman Jiří Macháček se skupinou MiG-21. Benátská s Impulzem 2026 se vyvedla na jedničku. Reportážně ji pro vás sledoval Tomáš Kabát.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Sledujeme pro vás dopravní agenty, kde se co děje, přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda 3 osobáků stále částečně brání provozu v Praze na jižní spojce za sjezdem na Štěrboholi ve směru do centra. Do kolony se dojíždí u sjezdu na Běchovice, zdržení čekejte i v opačném směru. Přerušovaná kolona a silný provoz je na Novopatské mezi sjezdy na Satalice a na Kbelskou. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno na 212. kilometru stojí porouchaná dodávka, do kolony se dojíždí na 217. kilometru. Dále ve směru do Prahy je přerušovaná kolona a silný provoz mezi 40. a 22. kilometrem. A podobná situace je také na D8 ve směru na Lovosice mezi 25. a 35. kilometrem. Jsme s vámi na silnicích v neděli odpoledne, všichni dopravní agenti ví moc dobře, kam volat, to číslo si raději uložte i vy 605 222 007 a nebo stahujte žlutou mobilní aplikaci z App Store nebo Google Play, je to zdarma, nic to nestojí a appku si určitě i vy zamilujete. Lucka Vondráčková, teď už Roxeťáci, jsme Impuls, dobré odpoledne.

0: Španělská hvězda v našem nedělním vysílání, to je Enrique Iglesias na Rádiu Impuls, kde už zahrajeme za pár minut i Miroslava Žbirku se synem Davidem. No a české prázdniny s Impulsem pokračují na severu Čech, takže se tam vydáme i se Zořivcem za pár minut a budeme představovat hrdiny všedního dne. Na to si určitě počkejte. Právě trochu těch severních Čech vám zkoušíme předat přes rozhlasové vlny. Jak už bylo řečeno, jsme na severu Čech, ale jsou to i výlety nebo třeba i produkty, speciality a tak dále, ale můžete napsat i vy, co bychom určitě podle vás měli na severu Čech vidět. Připomínám, máme žlutou mobilní apku nebo WhatsApp s číslem 605 222 007. Tak nadále vysílejte s námi a užívejte si s námi české prázdniny, jak se sluší a patří i dnes v neděli 25. července.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Vyškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
5: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: sestřička toho slavného bratra Ozzyho, Joan Osborne na Rádiu Impuls. My přehodíme výjimku a zahrajeme si českou písničku od kapele Krištofa Jarka Nohavici, ale ještě předtím bude zpívat i Marie Rotrová se skladbou Déšť. Song v Impulzovi z krabice de facto vlastně už za okamžik a avizovali jsme i našeho zuřivce, tak pojďme na sever.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Pěstouni a pěstounky, řidiči a řidiči autobusů, kuchaři a také ochránci přírody. V rámci českých prázdnin s Rádiem Impuls teď se zuřivým reportérem míříme právě na sever Čech za panem Janem Sedlákem.
2: Já za ním zajel do Hrádku nad Nisou. Honza tady založil spolek pro kulturní krajinu, který se stará o to, jak už bylo řečeno, aby místa, která by v krajině pravděpodobně zanikla a zapadla do zapomnění, aby dál žila a nejen to, aby se třeba totální zřícenina hradu dokázala opravit.
3: Ten projekt vlastně je, Hrádek je uprostřed, to je zajímavé na tom, a on se rozprostírá mezi obcí Pěnčín, respektive Krásnou v Jizerských horách a jde právě přes ten náš i Hrádek a Lužickýma horama, Žitavskýma horama až na Ojbin. Jo, takže tenhle ten projekt je takový putovací projekt, dnes to my putujeme.
2: Vypropujete ty regiony, jakoby.
3: My dnes to putujeme krajinou Trojzemí a snažíme se tam v té krásné, tam se opravuje fara, to je projekt, který

0: Jde si tam obec Pěnčín a spojuje nás tu Ibrem právě virtuální stezka, na který pracujeme.
1: A jde o to tam dostat lidi, chápu dobře.
0: No,
1: zachránit faru.
0: To se zachraňuje, plus je tam popularizace právě celého tohoto kraje a jde o to, že se navzájem propaguje právě ta krásná jako region Kytelovsko, tam je Kytlův dům.
2: Tak to byl náš hrdina všedního dne, magistr Honza Sedlák ze severních Čech.
1: Přijměte od AD Impuls tady takový malý dárek, je to díky za to, že děláte něco navíc, aniž byste možná musel. Děkujeme.
0: Tak já děkuju.
1: Dnešní hrdina všedního dne pro nás, Společnost pro kulturní krajinu, magistr Honza Sedlák. Honzo, ať se vám daří, krásné léto.
0: Krásné léto, děkuju.
2: Aleši, díky, hrdiny všedního dne hledáme i nadále v rámci českých prázdnin s rádiem Impuls. Se za nimi zítra vypravíme na Vysočinu. To víte, jiný je lesa pán, s Impulzovými vstáváme už 5 ráno.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovi.

0: největší česká klasika, proto naše Impulzovic krabička, proto tohle speciální označení, právě krabička, kterou otevíráme každou hodinu a na tu další si určitě počkejte v neděli odpoledne. Krištof a Jarek Nohavica jsou taky připraveni, stejně jako doprava 007. A tady pozor, jedete-li po D1 na Brno, je tady na 212. kilometru porouchané auto a částečně tam překáží provozu. Tak podrobnosti už za chvíli v dopravě 007.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo, tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo, tady Impulzovi?
3: To bylo moc pěkné, halo, tady Impulzovi.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo, tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: A přesně ve 3:15 v neděli odpoledne přivážíme na Impulzu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A na telefonu už jsou profíci, konkrétně tady Kuba Tilšar z Global Assistance. Kubo, vítám tě ve vysílání, ahoj. Tak Kuba, zřejmě si, ještě to zkusíme.
4: Ahoj Petře, hezké neděli odpoledne. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno před 212. kilometrem. Počítejte s více než 4-kilometrovou kolonou. V omezení tam totiž překáží karavan s poruchou. Ucpaná je proto také cesta na Brno za Rousínovem. Dále u Brna se jede pomalu kolem exitu 190. Mezi Brnem a Prahou se srazila 2 osobní auta na 35. kilometru a doprava vázne už od exitu 41. A silnější provoz je také mezi 24. a 22. kilometrem. Pozor v Praze na jižní spojce směrem na Barrandov. Za sjezdem z Průmyslové došlo v levém pruhu k nehodě. Kolona je od Běchovic. Pomalu pojedete po D8 z Prahy na Ústí nad Labem, konkrétně mezi kilometry 25 až 40 kvůli zužení. U nehody motorkáře zasahují záchranné složky mezi Mostem a Plzní na 27 u Kolešova. A ještě počítejte s kolonou na Novopatské ulici v Praze už od D10 po rekonstrukci na Kbelské. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, ať už máte namířeno v neděli pracovně či soukromě, jezděte opatrně a s úsměvem a taky s Impulzem. Jsme s vámi a stačí zavolat na 605 222 007 nebo vzkaz na mluvte jednoduše přímo do nějaké 2 kliknutí do žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu a dobrý poslech s kapelou Krištof a s Jarkem Nohavicem.

0: Eagles, za minutu a půl budou 4. Vláďa Vokál ještě dopisuje poslední zprávy. A kdo z vás vidíte i kouř nad hlavami, tak to je kouř, který k nám prosím vás pěkně přišel z Francie a taky ze Španělska. Více prozradí Vláďa, já tu chystám další pecky po 4. hodině odpolední jako první No Name, dále pak Enya nebo Dalibor Janda a teď probereme i start týdne na obloze. Zítra velká proměnlivá oblačnost, přehánky a bouřky až do večera, kdy už bude lépe a očasí se, teploty na pohodu mezi 20 až 25 stupně, na jihu Moravy teploměr ukáží i 28 a na horách pak kolem 16. Zítra se to bude, nebo zítra nám to bude pěkně foukat, držte si klobouky nebo čepice, rychlost větru až 55 km hodině. A jak je u vás právě teď? Napište mi na 605 222 007 a použijte opět WhatsApp. Vysílejte s námi. Díky předem.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Nad Českem je kouř z Francie a Španělska. Ve věku 86 let zemřel Milan Knížák a přindyž získal světové zlato v kajakkrosu. Jsou tu zprávy ve 4 a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Nad Českem se dnes objevil kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku. Meteorologové ho zaznamenali ve výšce 4,5 kilometru nad zemí. Podle expertů tak nepředstavuje riziko pro kvalitu ovzduší u zemského povrchu. Kouř byl vidět i na satelitních snímcích jako slabý zákal nad střední Evropou. Lesní požáry na Pyrenejském poloostrově a ve Francii už vyhnali z domovů přes 300 tisíc lidí. Zašením ve Francii pomáhá také vrtulník s českými hasiči. Už teď se chystá 33. ročník Benátské s Impulzem. Na ní zahrají třeba Olympik, Jelen, Divokej Bill nebo Kateřina Marie Tichá. Jak fanoušci na té letošní řekli Renatě Kukové, nejvíc si festival užili s partou kamarádů.
3: Jezdíte často na Benátskou?
4: Jo, každý rok.
3: Chystáte se i příští?
4: Určitě.
5: Mám ráda ten kolektiv, hlavně když jsme tady v partě.
3: Poklikáte se na Benátské?
5: Po třetí, a ne naposled.
3: Je to důležité, abyste přišli v nějaké partě, že si to víc užijete?
4: 100%. Vždycky musíte vyrazit s přátelema, protože bez nich to prostě nejde to léto si užít.
3: Přijedete příští rok?
5: Určitě, já jsem každý rok.
3: Koho byste si tady přála?
5: Ty jo, tak to vůbec nevím. Minulý rok byla Farna, ta byla fajn, tak asi Farnou.
2: Příští ročník proběhne od 29. července do 1. srpna znovu v areálu Vesec u Liberce. Vstupenky na festival jsou už teď v prodeji. Zemřel výtvarník Milan Knížák, bylo mu 86 let, patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění a také Národní galerii v Praze. Byl známý nejen svou tvorbou, ale také kontroverzními názory. Za komunismu čelil perzekuci a po revoluci výrazně ovlivnil podobu české výtvarné scény. Svět hlásí dvě vážné námořní nehody. V Hormuzském průlivu vybuchl ropný tanker poté, co najel na námořní minu mimo vyznačenou plavební trasu. Íránské úřady incident zatím oficiálně nekomentovaly. V Jihočínském moři se mezitím kvůli špatnému počasí potopila vietnamská nákladní loď. Na palubě bylo 62 lidí. Zachránit se zatím podařilo 45 členů posádky. Po dalších 17 záchranáři i nadále pátrají. Obhájce titulu pražská Slavia hostí v úvodním kole první fotbalové ligy Slovácko. V poločase vedli Pražané vysoko 4-1. Zda to platí i teď, to už ví náš zpravodaj Jan Čada. Honzo?
6: Dobré odpoledne, Vládi. Vše při lehce a čerstvě starém, protože druhý poločas nám začne až za chvíli. Hosté vedli ve 12. minutě gólem velmi rychlého Jurošky, ale za 2 minuty srovnal z otočky chytil a za dalších 120 vteřin polský Novic Novak 2-1 pro Slaví. Omlazený tým domácích váleli dále v 35. minutě Kanaďan Uanda. Donedávna na hostování právě ve Slovácku zvyšoval na 3-1 a v nastavení zvyšil druhým gólem při své premiéře 21-letý polský zálež. Novak. 4-1 ve druhé půli se těšíme společně na další góly. Jan Čada, Radio Impuls.
2: Díky, Honzo, doplním, že v 17:30 začíná zápas Jablonce s Olomoucí a o 20:00 přivítá Hradec Pardubice. No a Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu další zlato. Náš Vít Přindyš totiž ovládl závod kajak krosu a získal druhý titul mistra světa v kariéře. Ve finále rozhodl odvážným manévrem, kterým předjel Švýcara Markse. Pro českou výpravu je to už 7. medaile a 3. zlato na šampionátu v americké Oklahomě.
0: Zprávy ve 4 minulosti, stejně jako Benátská symbolizem, a my se z vás nadále ptáme, koho byste chtěli vidět příští rok, nebo co ještě dalšího máte v plánu letos o prázdninách. Pište na náš WhatsApp 605 222 007, to je víkendové téma a budeme rádi, když se zapojíte i vy. No Name, teď na Impulzu.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Pavol Janda na Rádiu M+, zde žijeme českou muzikou. Karel Zich už bude připraven jako další český kousek v našem nedělním programu. Chystáme i dopravu 007, kde se zaměříme zase na dálnici D1, kde ve směru od Brna na Prahu se vjedete do přerušované kolony. Vše upřesníme za pár malou okamžiků v dopravě 007 a ještě jdeme na fotbal. Fotbalová první liga už je v plném rozpuku. V letním čase hostí v prvním kole pražská Slavia Slovácko. Před chvílí byl stav 4-1. Jan Čada ale možná skóre posune. Ano či ne? Honzo, přeji vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji, ten stav je v 53. minutě stejný, totožný tedy 4-1 pro podstatně omlazený tým domácí Slavie, která zahrává rohový kop, ale hlavička letí někam nad branku, takže si můžeme říct, že ve 12. minutě docela překvapivě poslal Juroška levačkou pěknou ranou po takovém úžasném zrychlení, hosty do vedení 1-0, ale v minutě 16. už to bylo 2-1 pro domácí, protože v 2x120 vteřinovce domácí chytil a potom Novak, tedy polská posila, dávali na 1-1 a pak na 2-1, na 3-1 v 35. minutě Uanda, což je kanadský fotbalista, který hrával donedávna na hostování na Slovácku, a v nastavení první půle polský fotbalista Novak, který má krásné české jméno, ale hraje opravdu velmi dobře, dával nastávajících 4-1.
0: A jak víme, Eden je pro fanoušky oficiálně zavřený. Honzo, kdo vlastně dneska mohl kromě vlastních aktérů na hřišti do ochozu?
1: Je to velmi zajímavé, tak samozřejmě kromě zmíněných fotbalistů a členů realizačních týmů se do Edenu dostali především děti, a to kluci, ale i děvčata, především fotbalového ražení do 12 let se svými vedoucími. Je to občas v Edenu slyšet, není to úplně mrtvo, a to je myslím velmi dobře, a ti malí fotbalisté mají určitě pěkné zážitky.
0: A ještě jedna věc, Honzo, hraje dneska na milost a vzatý nejlepší střelec ligy, tedy Slavistický Chorý?
1: Slavistický Chorý byl vzat na milost, bylo to velmi zajímavé, ty peripety kolem toho zůstává, tedy v kádru Slavie, nejlepší střelec uplynulého ročníku naší nejvyšší soutěže, ale dnes není ani mezi náhradníky, takže svým způsobem pořád platí to, že za Slavii nehraje, i když samozřejmě v těch dalších utkáních, například také v Lize mistrů, se jistě na trávník dostane. Opakují jednu věc, to je skóre 4-1 a 55. minuta utkání. Domácí jsou na koni, vedou a zřejmě spějí k vítězství v tomhletom utkání.
0: Utkání budeme sledovat, říká Jan Čada, a my děkujeme a těšíme se na slyšenou.
1: Díky, na slyšenou.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna do Prahy je přerušovaná kolona a silný provoz mezi 38. a 22. kilometrem. Dále na trojce ve směru na Prahu doprava vázne mezi Meznem a Miličínem. Nehoda 3 osobáků stále částečně brání provozu v Praze na jižní spojce za sjezdem na Štěrboholi ve směru do centra. Do kolony se tu dojíždí u sjezdu na Běchovice. Přerušovaná kolona a silný provoz je na Novopatské mezi sjezdy na Satalici a taky na Kbelskou. A na D8 ve směru od Prahy na Lovosice čekejte přerušovanou kolonu a silný provoz mezi 25. a 39. kilometrem. Jezděte i v neděli odpoledne maximálně bezpečně, pohodově, předpisově a s úsměvem. Volat můžete i vy do našeho dopravního zpravodajství na 605 222 007 anebo nám vzkaz pro ostatní jedoucí za vámi jednoduše namluvte do žluté mobilní aplikace. Přejeme klid a pohodu i za volanty a posíláme na Impulzu Vězdnou, Dua Lipu nebo za chvíli i Karla Zicha.

0: Lennon na vlnách Impulzu v neděli odpoledne. Jaroslav Hulíř a nebo Xindl X se taky přidají, už se nevidět, a stále probíhá i naše víkendové téma a ptáme se vás, jestli jste byli v Liberci na Benátské s Impulzem. Jak se líbilo a kdo se líbil nejvíc, koho chcete vidět na 33. ročníku? Píšete na náš WhatsApp a napsala i posluchačka, nebo napsal posluchačka Mil, já bych si přál na příštím festiáku valící se kameny. Tak nevím, jestli z toho nic vyrazí, ale proč ne? Nechte se překvapit, napsal Kamil. A napsala i Hanka, ta napsala, sedím pod pergolou, už relaxuji a mám zapnutý jako každý den Impuls. A protože se dneska vaše relace točí kolem Benátské pod Ještědem, tak já bych chtěla napsat, že my jsme včera byli ne pod, ale na Ještědu. A také úžasná podívaná. Takže i my jsme si to na Liberecku pořádně užili, jako vy všichni. Krásné nedělní odpoledne a moc zdravíme Hana Velký Dřevíč. Děkujeme Hani, tak ano, i tomu samozřejmě rozumíme a díky vám všem, že vysíláte s námi. Pište na náš WhatsApp a vysílejte s námi i o víkendu 605 222 007. Díky za každou zprávečku předem.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: come from Katna Joe.
1: Nedělní odpoledne v plném proudu, možná taky pořád chodíte sem tam a nevíte, co byste snědli, co byste si dali dobrého. No, tohle vyřešíme s ostravským gastrošefem. Já bych ještě rád pozval i na naše příští vysílání. Připravujeme dopravní zpravodajství a z muziky pak vybírám pro vás Jaroslava Uhlíře v naší Impulzovic krabičce.
2: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
1: Na severu Čech už jsme toho během českých prázdnin viděli spoustu a po pořádném výletě samozřejmě taky vyhládne, co? Naštěstí je připravený Heřman Gazda s dalším receptem, který stojí za vyzkoušení.
3: Zdůř z ostravského východa vám přeje krásnou nedělu ostravský gastrošef. Dneska máme veliký svátek jak svině. No, mají ho naši mazličci. Lítají pro kostičku na paloučku, občas něco zechčijou, no ale stává se to výjimečně. Když se plíží za dveřami zloděj, tak štěkají a jsou to nejvěrnější kamoši. No jasné, dneska je Mezinárodní den všických psů a to bychom měli oslavit nějakým vegetariánským jídlem a dát trubě pokoj. Má to velikou výhodu. Ušetříš za energiu a posílíš zdravíčko. Dneska si zrobíme tvaruškovou pomazánku. Smrdí jak šit, ale je dobrá jak cip. Navíc tvarušky mají malinké množství tuka, tak se po nich nepřibírá. Ten recept je tak jednoduchý, že vám bude stačit jeden balíček, sklínka a smetana. No to je všecko. No fakt. A víš co? Vás se kuknout na Facebooček nebo Instantní gram, bo tam ti ukážu fintu, jak zrobit lahůdku jak svině. No a ještě něco. Jsem šťastný jak lazenská veverka, že Radio Impuls robí mediálního parťáka mojí nové kuchařce, která se jmenuje Fičáky za hubičku. Vycházat bude v září. Tuž tak všetkým pejskům hodně zdravíčka a zase příští nedělu zdus. Váš ostravský gastrošef.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Radio Impuls.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky má.

tak tohle můžeme. Ta největší česká klasika v Impulzovic krabičce pro tuto hodinu Jaroslav Uhlíř a Nik Stáru na Rádiu Impuls. Náš odpolední program obohatí i Michal David, ale až po dopravním bloku, ve kterém máme hned několik problémů a doporučuji, vydržte. Kolonu čekejte na D1 před 182. kilometrem ve směru na Prahu. Podrobnosti už za chvíli.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme zpět s těmi nejrychlejšími dopravními informacemi z celého Česka. Na telefonu z profíků Kuba Telšar z Global Assistance. Kubo, já tě zdravím ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Na dálnici D1 mezi Brnem a Prahou se projíždí s omezením před exitem 182. Doprava tam zpomaluje. Dále na 38. kilometru bouralo osobní auto s motorkářem. Zpomalení je už před exitem 41 na Šternov. A dále směrem do Prahy očekávejte silný provoz až po dopravní omezení na 24. kilometru. Na dálnici D10 před Prahou od Turnova na 9. kilometru se situace postupně zlepšuje. Porouchané auto už tam nestojí. V Praze na cestě ke Kbelské zůstává ucpaná Novopatská. V úseku 15 kilometrů pojedete pomalu na D8 z Prahy do Drážďan před dopravním omezením na 40. kilometru. A několika minutové zdržení očekávejte na několika místech mezi Táborem a Prahou na Trojce, konkrétně před Miličínem, u Votic a také v okolí Benešova. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky a pro úplnost ještě telefon 605 222 007 a nebo žlutá mobilní aplikace, která umožní to, že prostě nahrajete váš vzkaz na dvě kliknutí a to platí pro celé naše vysílání i na téma, které tu máme právě i o víkendu v neděli odpoledne. Pojďme ale dál, za okamžik Michal David na Impulzu, teď kanadská hvězda Celine Dion.

0: pomalu se blížíme na vrchol této hodiny a nic víc už se nám do té páté nevejde. Snad jenom počasí, které probereme před zprávy, kdy má vládě vokál zprávu o tom, kdyby se mohla otevřít dálnice D35 z Vysokého Mýta. A něco mi říká, že by to mohly být třeba i dobré zprávy. Počkejte si na to. Vy vysíláte s námi na čísle 605 222 007 a píšete na WhatsApp, jako to udělala Mirka. Ahoj, zdravím, Jihlava 29 a já musím být 24 hodin v práci. Ach jo, Mirka z Jihlavy. Tak Mirko, to utíká a teď už vylítka počasí na pondělek, který nabídne proměnlivou oblačnost a přehánky, ale i bouřky až do večera, kdyby se mohlo vyjasnit. Teploty zítra někde mezi 20 až 25 stupni, na jihu Moravy teplomě ukáže až 28 a na horách potom většinou kolem 16. A bude to foukat od severozápadu až západu, rychlost větru 4 až 8 metrů za sekundu, což je nějakých 55 km hodině.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Hnutí ANO hledá soupeře pro prezidenta Pavla. Dálnice D35 u Vysokého Mýta se otevře dříve a Ukrajina ztrácí obyvatele rekordním tempem. Jsou tu zprávy v pět a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Prezidentské volby už začínají hýbat českou politikou a to se konají až za rok a půl. Hnutí ANO chce, aby vládní koalice našla kandidáta, který v roce 2028 porazí současného prezidenta Petra Pavla. Podle šéfky poslanců ANO Taťány Malé by měl být tento kandidát nadstranický a prezidentem všech občanů. Místopředsedkyně ODS Eva Decroix zatím ve vysílání CNN Prima News Pavlovi podporu neslíbila a uvedla, že bude záležet na tom, kdo se ohrad na konec bude ucházet. Vztahy mezi prezidentem a vládou v posledních měsících se zhoršily spory o summit NATO i prezidentovo veto rozpočtové novely. Do Lipenské přehrady se ročně dostane až 20 tun fosforu. Jedním z hlavních, z největších zdrojů znečištění je přitom přítok Volarenského potoka. Způsobuje to především nevyhovující kanalizační systém, které Volary na Prachaticku mají. Potvrzuje to Jan Potužák z povodí Vltavy.
5: Volarský potok, když budeme brát povodí Vltavy nad Lipnem, tak tvoří zhruba 5% toho povodí, ale přináší v celku 16% z toho celkového balíku fosforu, který se tam dostává. Do Lipna nám plus minus teče zhruba kolem 20 tun fosforu ročně.
4: Fosfor podporuje přemnožení sinic v Lipenské přehradě, které se v posledních letech projevuje. Největším zdrojem fosforu jsou odpadní vody nebo zemědělská hnojiva, které se do řek dostávají z polí. Na novou část dálnice D35 u Vysokého Mýta dnes dorazili tisíce lidí. V ředitelství silnic a dálnic při dni otevřených dveří potvrdilo, že úsek mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem otevře už 21. srpna, tedy o 3 dny dřív, než se plánovalo. Řidiči se ale zatím nedostanou tunelem Homole, který se kvůli zpoždění dokončí až příští rok. Nový úsek má výrazně ulevit dopravě ve Vysokém Mýtě. Situaci na silnicích bedlivě sledujeme v naší dopravě 007. Na Ukrajině se dál prohlubuje demografická krize. V prvním pololetí se tam narodilo přes 73 tisíc dětí, zatímco zemřelo téměř 260 tisíc lidí. Úmrtnost tak byla zhruba 4x vyšší než porodnost a meziročně se situace ještě zhoršila. Oproti době před ruskou invazí se počet novorozenců propadl na polovinu. Nejhorší situace je v oblastech u fronty, kde na jedno narozené dítě připadá až 19 zemřelých. Demografové upozorňují, že úbytek obyvatel dál zrychlují válečné ztráty i odchod milionů lidí do zahraničí. Podle odhadů žije na územích ovládaných Kyjevem už jen kolem 26 milionů obyvatel. Slavia Praha, Slovácko 5-1. Doufám, že to platí. Zápas úvodního kola první fotbalové ligy měl před chvílí skončit. Sledoval ho Jan Čada. Honzo, platí to?
6: Určitě ano, dobrý podvečer, dobré odpoledne. Slavia vyhrála naprosto zaslouženě 5-1, ale úvod musel červenobíle šokovat. Juroška se procpal do vápna a levačkou propálil domácího golmana Markoviče. Za 4 minuty ovšem už loňský mistr vedl 2-1, po trefách chytila a polské posily Novaka. Do půle domácí ovládli zápas, tak říkajíc natutý, Uanda a Novak 4-1. Pak ještě stvrdil skóre, golem z penalty chytil, na vyloučení 1-1. Juroška a Konečný na góli 5-1. Jan Čada, Radio Impuls.
4: Díky, Honzo, doplním, že v půl šesté začíná zápas Jablonce s Olomoucí a od 8 přivítá Hradec Pardubice. Na domácím turnaji WTA v Praze zůstaly naše tenistky bez titulu. Ve čtyřhře neuspěly ve finále Lucie Havlíčková a Laura Samson, které podlehly britské dvojici Dartová a Lumsdenová 2x4-6. Turnaj na štvanici nakonec ovládla Rakušanka Tágerová, která ve finále dvouhry porazila Ukrajinku Snigurovou po setech 7-6 a 6-2. 18-letá Tágerová tak získala v Praze svůj první titul na okruhu WTA.
0: Jsme Radio Impuls, s vámi je Petr Verka, přeji klidný poslech s Pavlem Vítkem. A co vy, jedete na Dovču se svým domácím čtyřnohým mazlíkem? Tak si poslechněte pár rad, které přineseme za pár minut v nedělním odpoledním programu. Tohle bych, přátelé, opravdu nebral na lehkou váhu. Poslouchejte Impuls.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Můj čas je pouhé prozatím.

0: Dobré odpoledne, užíváte víkend? Máte recht a co vy, kteří nutně musíte trávit nedělní čas v autě na cestách? My pro vás chystáme dopravní zpravodajství, ve kterém přineseme vše, o čem byste měli při svých nedělních toulkách soukromně nebo pracovně vědět. Víme i o koloně na dálnici D10 ve směru od Turnova na Prahu. Je to 13. kilometr, tak pozor na to. A další informace z dopravy od vás, dopravních agentů, za 2 minuty na Impulzu. Přejeme nadále, dobré odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jdeme pozdravit naše dopravní agenty, přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D10 na 12. kilometru ve směru od Turnova na Prahu se stala nehoda a za ní se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Další nehodu vidíme v Praze na Cínovecké za sjezdem na Ďáblice ve směru z centra. Tady čekejte více jak 2-kilometrovou kolonu. Na Trojce ve směru od Tábora na Prahu je kolona mezi Boticemi a Olbramovicemi a ještě se zbrzdíte za Benešovem. A přerušované kolony a silný provoz jsou na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi 40. a 24. kilometrem a také na D8 ve směru na Lovosice mezi 27. a 40. kilometrem. Doprava v neděli odpoledne houstne, je třeba s tím počítat, přátelé, jezděte opatrně, zůstávejte s námi na Impulzu, kde chystáme díky vám dopravním agentům další zprávy z dopravy 605 222 007 a nebo je tu žlutá mobilní aplikace Rádia Impuls, tak ji určitě vyzkoušejte, vážně se povedla, budete spokojeni. No a s výběrem odpoledního Impulzu snad taky budete spokojeni. Hrajeme česky a žijeme létem, tak dáme prostor holkám s písní Letní ráno a před námi teď jeden z velkých hitů, se kterým se hlásí Alex Warren.

0: Jarda Smoky ve vysílání Rádia Impuls v neděli odpoledne. Jdeme dál, máme pánu i sever Čech, ale z muziky za chvíli Impulzovic Krabička. Už jich chystáme, vidím tam Jiřího Šelengra, taky budou Miraj nebo R. Kelly, který věří, že umí létat. To je hudební pozvánka, já bych ještě spozornil, hlavně pokud vás čeká dovolená a máte, dejme tomu, čtyřnohého domácího parťáka, chcete, aby jel na dovolenou právě s vámi. Cestování s domácími mazlíčky zaslouží důkladnou přípravu. V některých zemích je potřeba mít platný takzvaný pet pas. Očkování proti vzteklině a zvíře musí být očipované. Některé země vyžadují i očervení. Nově při návratu ze Srbska nebo Černé Hory není třeba vyšetření na vzteklinu.
1: Při příjezdu do Evropské unie ze Srbska a Černé Hory už chovatelé psů, koček a fretek nemusí dokládat serologické vyšetření na protilátky proti vzteklině. Impulzu to řekl mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
2: Protože tyto dva státy, do kterých je pravda, že Češi cestují poměrně dost, zejména do Černé Hory, tak se to zjednodušuje při návratu, protože se nevyžaduje vyšetření těch zvířat na vzteklinu.
1: Při cestách s pejsky, kočkami a fretkami je ale vždy potřeba mít zvíře očipované, mít platnou vakcinaci proti vzteklině a platný pet pas. Potvrzuje to veterinář František Melichar Špruček.
3: Pokud cestujeme v rámci Evropské unie, tak vždycky musíme s sebou mít pet pasport. To je očkovací průkaz mezinárodní a máme toho pejska načipovaného a registrovaného. Pokud jdeme do zahraničí, musíme zjistit příslušné zemi, jaké jsou pravidla na očkování.
1: A pokud se chystáte do Irska, Finska nebo na Maltu, nechte si domácího mazlíčka před vstupem do země odčervit. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Vzpomínka na 90. léta na rádiu Impulse, R. Kelly a song, na který máte možná i vy nějakou příjemnou vzpomínku. Jak ji vlastně vzpomínat můžete v neděli odpoledne, kde žijeme českou muzikou i slovenskou muzikou. Připravili jsme Impulzovic krabičku a pro tuto hodinu dostane prostor Jiří Schillinger a my vyrážíme zase na sever. A nebudou to jahody mražený, a budou to slavní rodáci. V našich českých prázdninách zůstáváme právě na severu Čech a tentokrát si připomeneme tři osobnosti, které vlastně spojuje jediné. Každá z nich se stala legendou ve svém oboru. O kom je řeč, to už vám poví Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na rádiu Impuls.
2: Dnes se společně vydáme po stopách slavných rodáků ze severu Čech. Začneme v Liberci. Právě odtud pocházel Vlasta Burian. Říkalo se mu král komiků a za první republiky patřil k největším hvězdám československé zábavy.
3: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
4: V kolik hodin jede vlak do Svijan Podolí?
3: 8.64.
4: Kolik prosím?
3: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
2: Po válce ho však čekal prudký pád. Byl obviněn z kolaborace a dlouhá léta nesměl vystupovat. I přesto mu za úsměv vděčí tisíce lidí, a to v době, kdy moc důvodů k radosti nebylo. Z Liberce se přesuneme jen o pár kilometrů dál do Vratislavic nad Nisou. Právě tady se totiž narodil Ferdinand Porsche. Ano, ten Ferdinand Porsche, jehož jméno dnes nese jedna z nejslavnějších automobilových značek světa. Když dnes automobilky sázejí na elektromobily a hybridy, není to zas až tak nová myšlenka. Ferdinand Porsche totiž už na přelomu 19. a 20. století sestrojil jeden z prvních hybridních automobilů na světě. Poslední dnešní zastávkou je Děčín, rodiště Jirky Bartošky.
5: Já vím, co mi chceš říct. Miluj bližního svého. A víš, co já ti na to, Marušku, odpovím? Blbce ze mě nikdo dělat nebude.
2: Jiří Bartoška byl dlouhá léta tváří filmového festivalu v Karlových Varech. Když festival po revoluci bojoval o přežití, patřil právě mezi lidi, kteří ho pomohli zachránit. A mimochodem, hercem se možná vůbec nestal z vlastní iniciativy. Na Janáčkovu akademii muzických umění ho totiž přihlásila jeho kamarádka Jana Švandová, která v něm rozpoznala talent dřív než on sám. No a tím se uzavírá dnešní výběr slavných rodáků ze severních Čech.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Pohody mražený, Jiří Šelengr, to je klasika, která teď doznívá na Impulzu v rámci naší Impulzovic krabičky. My jdeme dál, do 18. ještě Jana Kiršner a co na cestách? Doprava 007 přinese za chvíli i upřesnění o nehodě na dálnici D10 na Prahu. Docela dost tam ta nehoda překáží a konkrétně se jedná o 12. kilometr. Tak prosím vás pěkně opatrně, další informace za chvíli v dopravě 007.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo tady Impulzovi?
3: Jo! To je radosti!
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A zase prostor pro naše dopravní agenty, přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšar teď z profíku na telefonu z Global Assistance. Kubo, vítám tě ve vysílání Impulzu, ahoj.
5: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Na dálnici D10 pozor na dopravní nehodu na 12. kilometru od Turnova na Prahu. Zdržíte se už od exitu 17. Místy zdržení vás čeká také dále v Praze na Novopatské ulici ke Kvelské. Zpomalení v úseku až 16 kilometrů hlásí řidiči na D8 z Prahy na Drážďany před dopravním omezením na 40. kilometru. Na cestě z Havlíčkova Brodu na Hlinsko na 34. u Jitkova zasahují záchranné složky u nehody motorkáře. A na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte pár minut zdržení před nehodou na 182. kilometru u Kývalky. A místy silný provoz zůstává v dlouhém úseku na D1 mezi 45. až 24. kilometrem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky za informace. A ještě teď mi naskočila jedna bouračka na Šumpersko. Na Šumpersku, tak dopak nám volá, ahoj.
6: Dobrý den, agenče. Pozor, mezi Hoštejnem a Tatenicí, v těch serpentinách, autonehoda, motorkáře. Jeďte opatrně.
0: Ano, přesně tak, jeďte opatrně, přejeme, ať se nepříjemnosti vyhýbají, ale někdy to prostě přijde a je třeba se s tím poprat, nebo v tom lepším případě vzít to s úsměvem, protože ne nadarmo se říká, že s úsměvem jde všechno lépe. 605 222 007 máme i mobilní aplikaci, je žlutá, najdete ji v App Store nebo v Google Play zdarma.

0: Impuls a spolu s Vláďou Vokalem už chystáme další zpravodajský blok, ve kterém se dozvíte i to, že se můžete nechat otestovat, jak jste na tom s pamětí. Se vším pomůže DigiDiagem, ale co to přesně je a co to umí a další informace už s Vláďou. Já na Impulzu obstarám počasí, začátek týdne přinese proměnlivou oblačnost s přáhaňkami a bouřkami spíše na Moravě a ve Slezsku. A pozdě odpoledne se ale počasí umoutí a dokonce by se mohlo ještě na večer udělat hezky, uvidíme. Teploty půjdou oproti dnešku dolů, zítra v maximech 25, na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 16. Taky bude foukat rychlost 4 až 8 metrů za sekundu, ale večer bude taky vítr pomalu slábnout. 605 222 007, vysílejte s námi i počasí, jak je u vás a kolik máte na teploměru.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Elektronické recepty fungují i za hranicemi. Nový test online odhalí riziko demence. A na Karlovarsku hoří les uhlinek. Jsou to zprávy v 6 a s nimi Vladimír Vokál.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Češi i zahraniční turisté stále častěji využívají elektronické recepty i za hranicemi. České lékárny letos vydali cizincům už přes 300 léků na zahraniční e-recepty, což je více než za celý loňský rok. Nejčastěji si pro léky do Česka přijíždějí Poláci. Češi naopak své e-recepty nejvíc využívají při cestách do Chorvatska. Systém je zatím propojený s 11 evropskými státy a postupně se má rozšířit i o další země, třeba Francii nebo Německo. Češi se mohou nově sami otestovat na poruchy paměti. Slouží k tomu nová webová aplikace s názvem DigiDiadem. Ta pomocí umělé inteligence dokáže vyhodnotit, zda má člověk náběh na demenci nebo jiný problém spojený s pamětí a řečí.
5: Testování je určené pro lidi starší 50 let. Stačí mít počítač nebo tablet se sluchátky a mikrofonem. Na vývoji aplikace se podílel Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity.
6: Uživatel postupně plní 10 úkolů, jako zopakování věty, popis obrázků a podobně. Ty odpovědi jsou zpracovány umělou inteligencí, využíváme automatický rozpoznávání řeči.
5: Testování trvá asi 11 minut a výsledkem je kognitivní report s konkrétními výsledky, srovnáním se zdravou a nemocnou populací a závěrem přináší i případné doporučení. Neurolog Aleš Bartoš z Pražské Vinohradské nemocnice považuje aplikaci za dobrý nástroj prevence.
7: Pokud je identifikován paměťový deficit, tak by bylo nejlepší obrátit se na praktického lékaře, aby zhodnotil, jestli opravdu se jedná nebo nejedná o významnou poruchu paměti.
5: Použití aplikace je anonymní a zdarma. Dostanete se k ní, když zadáte do vyhledávače její název DigiDiadem. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
3: Na Karlovarsku hoří les u obce Hlinky. Oheň zasáhl plochu zhruba 100x50 metrů a na místě zasahuje 7 jednotek hasičů. Plamené hoření už se naštěstí podařilo zastavit. Hasiči teď místo prolévají vodou a budou ho dál hlídat. Likvidace požáru potrvá zřejmě až do zítřka. Meteorologové i nadále varují hlavně na západě Čech před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Slovensko připravuje zásadní změnu pro pacienty. Lékaři budou mít rozdělené ordinační hodiny naplacené a bezplatné. Pacient se tak rozhodne, která varianta mu vyhovuje. Právě takový návrh unikl spoza zavřených dveří ministerstva zdravotnictví.
8: Někde 10, inde 20 či dokonca 50 eur. S takýmito cenami sa pacienti stretávajú u lekárov už pravidelne. A neraz sa sumu dozvedia až na konci vyšetrenia. Ministerstvo zdravotníctva ide zaviesť jasný a transparentný systém, ktorý určí, za čo lekár môže vyberať poplatky a určí aj maximálnu výšku. Novinkou majú byť platené ordinačné hodiny nad rámec bežného pracovného času i s cenníkom zverejneným na výveske alebo na dverách. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska vozů Formule 1. Úřadující mistr světa vyhrál na Hungaroringu z pole position a připsal si první vítězství v letošní sezóně. Druhý dojel Max Verstappen a třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli. V čele průběžného pořadí zůstává právě Antonelli, který má po 12 závodech náskok 50 bodů na Lewise Hamiltona.
0: A my jdeme dál. Benátská sympozem je pro letošek minulostí. My se vás dneska naposledy zeptáme, jak se vám líbilo a koho byste chtěli vidět příště, nebo co dalšího máte letos v plánu, jakou akci, pište na náš WhatsApp 605 222 007. Těšíme se na to, že budete vysílat s námi i v rámci nedělního podvečera na Rádio Impuls. Kabát na sever.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Květa Radeček, jsme Impuls Rádio a jsme s vámi i v neděli 25. července, no 26. pardon, no letí nám to. A taky utekla ta letošní benátská s Impulsem. V Liberci to byl i rekord v návštěvnosti. A co vy, byli jste tam, jak se vám líbilo, nebo co dalšího letos máte v plánu a na co byste nás pozvali? Na WhatsApp napsala i Mirka, ta má pěkně narvaný diář, no posuďte sami, píše ahoj. Tak nás letos čeká v srpnu 13 návštěva vnoučat, Brno, peklo Čertovina, pak hokej Dukla Jihlava, Šiklen a Pardubice, v září Polsko, hrad Bouzov, v říjnu koncert Dalibor Jandy, dále koncert Jakub Smolík, koncert Lucie Bílá, český Mejdan s Impulsem, v listopadu koncert Olga Lounová a potom koncert Adam Ďurica v Ostravě. Teda Mirko, vy se opravdu nenudíte. Děkujeme za to, budeme rádi, když se ozvete i vy, třeba napíšete i počasí, kolik máte na teploměru v neděli v podvečer, 605 222 007, vysílejte s námi. Pro vás za okamžik Meky Žbirka nebo také Queeni, ještě před muzikou doprava 007, počítejte se zdržením, jedete-li po D3 od Tábora na Prahu, jsou tam hned dvě kolony a vše uslyšíte v dopravě 007 za nějaké dvě minuty.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A začneme na dálnici D10. Nejrychlejší dopravní informace z celého území Česka. Na dálnici D10 na 12. kilometru ve směru od Turnova na Prahu částečně brání provozu nehoda a za ní se vytvořila již 5-kilometrová kolona. Na trojce ve směru od Tábora na Prahu je kolona mezi Voticemi a Olbramovicemi a ještě se zbrzdíte také za Benešovem. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně 2-kilometrové kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Přerušované kolony a silný provoz jsou na D1 ve směru na Prahu mezi 41. a 22. kilometrem a tak na D8 ve směru na Lovosice mezi 27. a 40. kilometrem. Tak kolečkama dolů, antenkou nahoru, jsme v tom s vámi, tak nám kdykoliv můžete zavolat, co jste viděli při svém nedělním cestování. 605 222 007, nebo nám zkus namluvte. To je tak jednoduchý zkaz za žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls. Přejeme šťastnou cestu a teď už prostor dostávají slíbení a kvíni a za chvilečku přijde také Mekyš Birka. Posloucháte Impuls, tak hezký poslech vám všem.

0: Plus v neděli 26. července, krátce před půl sedmou. Já vím, víkend si užíváte, nehledíte na čas a proč ne? Je tu víkend, tak odpočívejte a zůstávejte s námi s parádní muzikou. Chystáme Vabyho Daňka nebo i Jeleny a vše podstatné v tomto týdnu, co všechno se událo, nám přijde říct také kamarád a kolega Vítek Zábranský za pár minut do vysílání. No a když jsme u těch kolegů, na které se můžete spolehnout i vy v práci, tak je potěšte, přátelé. Říct jim díky, že jste, je taky dobrý, ale mnohem větší význam nebo sílu to má právě přes naše rozhlasové vlny. Tomu vy jste, je to vyzkoušené a zkuste to i vy. Řekněte do Impulzu, že u vás v práci máte skvělé kolegy, my říkáme milionové, a zahrajte jim 7 pecek v kuse bez jediné reklamy a třeba už zítra dopoledne u Vlastíka Korce. Jak na to? Stačí pár vteřin na to otevřít stránky impuls.cz, hned na titulce vidíte milionový kolegy a tam jenom napíšete jméno, telefon a kam budeme volat a třeba můžete odpovědět na otázku, proč považujete své kolegy právě za milionové. A to je vše. Milionoví kolegové možná už zítra taky u vás v práci a budete si ty chvilky v pracovním prostředí aspoň trochu zpříjemňovat díky 7 peckám, které budou patřit jen tomu vašemu kolektivu.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Božský majitel na rádiu Impuls de facto těsně před naší Impulzovic s krabičkou. Tady vám společnost bude dělat vabidaněk z rosou na kolejích a teď už jdeme za souhrnem spolu s reporterem Vítkem. Události týdne vyvrcholily Benátskou s Impulzem, ale více nám už určitě poví právě Vítek Zábranský.
1: Je to tady. Festival Benátská s Impulzem právě teď otevírá své brány.
2: Ano, je to tady. Respektive bylo to tady. Další Benátská s Impulzem je za námi. Festivalem jsme doslova žili. Slyšet jste mohli vysílání přímo z Vesce u Liberce, mobilní studio, zprávy, moderované bloky, rozhovory i tři živáky jsme nabídli vám, našim posluchačům.
3: Život je prý dlhý, ne? No nic si mohou zkoušet, čo? Vaše ruce!
2: A celé to doplňoval neúnavný reportérský nezmar Tomáš Kabát.
4: A představte si, jak já tak procházím mezi těmi lidmi, tak já tady potkávám jedny, dva fanoušky Benátské s Impulzem, Hanku s Martinem, se kterými já jsem skoro okolnosti vysílal před 2 lety, protože byli úplně první návštěvníci, kteří tehdy do areálu zavítali. Zdravím vás, vítejte znovu ve vysílání.
5: Ahoj!
6: Ahoj!
2: Tak zase za rok Benátská po 33. Z festivalových radovánek zpátky do tuhé politické reality. Na zakopání válečné sekery mezi vládou a Pražským hradem to tedy nevypadá. Štulec tentokrát přišel ze strany Petra Pavla. Prezident vetoval vládní novelu rozpočtových zákonů. Hlava státu má starosti o blaho veřejných peněz, tedy nás všech.
7: Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
8: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto, nepromyšlené veto, aktivistické veto prohlasovali.
2: Reagoval premiér Andrej Babiš. Koaliční sněmovní většina má 108 rukou, nebude tak problém prezidentské veto přehlasovat. A ještě výrok týdne a ještě jednou premiér Andrej Babiš. Kabinet chce plošně zakázat používání mobilů ve školách. Prý pak budou třídy plné úsměvů.
9: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Veďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
2: Hurá! Hezkou neděli přeje Vítek Zábranský.

0: Dobrý ráno, je tady nedělní večer, 26. července, ty největší české pecky v Impulzovi z krabice a Vaby Daněk tam určitě s touhle parádní skladbou Rosa na kolejích patří. Poslouchejte Rádio Impuls, žijeme českou muzikou a do 19. do dalších zpráv Rádio Impuls ještě slza s písní Na srdci. Já mám na srdci dopravní informace od vás, našich agentů, dopravních agentů. Vidím stále komplikace v podobě nehody, kterou nám hlásíte z D1 ve směru na Prahu. Je to 38. kilometr, tak opatrně, vše ještě připravujeme a ozveme se do jedné minuty. Jsme Impuls.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Z

0: třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tak pojďme na to a v autě volume doprava přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar je na telefonu z Lubalesistán. Kubo, zdravím tě ve vysílání Impulzu, ahoj.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Stále pozor na 38. kilometru D1 z Brna na Prahu, kde se likvidují následky nehody dvou osobáků v levém pruhu. Zdržíte se od exitu 41 na Šternov a dále směrem do Prahy je až po 24. kilometr silný provoz. Několika minutové zdržení je na trojce mezi Táborem a Prahou u Votic a Olbramovic a také v okolí Benešova. Mezi 25. a 40. kilometrem D8 z Prahy na Ústí nad Labem se jede pomalu kvůli zúžení. A na cestě z Havlíčkova Brodu na Hlinsko na 34. u Jitkova stále komplikuje dopravu vážná nehoda motorkáře. Z Globalesistán, z Kuba.
1: Kubo, díky, ale ještě nekončíme. Vidím tady dobrou zprávu, tak jsem s ní.
3: Na D10 už ta dopravní nehoda směrem Praha není, od Turnova na Prahu už není. Už je to uklizený, je to průjezdný, jenom jsem si rozjet kolona.
1: No parádi, máme rádi dobré zprávy. 605 222 007, to je číslo, které má většina z vás uložené. A pro další, dejme tomu, nové a nové dopravní agenty ještě řeknu, že vzkaz jednoduše taky namluvíte i přes žlutou mobilní aplikaci, kterou si zdarma stáhnete do svého mobilu. Tak hvězdy uplynulé benátské s Impulzem, Roxette a za chviličku také Slza na Impulzu.

0: Village People, tohle byly králové diskotek 90. letech, teď ale něco pro fotbalové nadšence, Slavia v úvodu nového fotbalového ročníku, byť prohrávala, nakonec zvítězila, potvrdila roli favorita proti Slovácku, tento zápas rozebereme taky ve zprávách s Vláďou ve sportu, tedy ve zprávách Rádia Impuls. Já tu mám také zprávy, ale týkající se oblohy té pondělní, tak pojďme na to, píše Vladimír, a ten vysílá s námi i počasí, zahrádky u České Lípy zataženo a ani nekápne, s pozdravem Vladimír. Díky moc za zprávu na našem WhatsAppu 605 222 007, vysílejte s námi i počasí, jak je u vás a kolik na teploměru máte. Začátek týdne se ponese ve znamení proměnlivé oblačnosti s přáňkami a bouřkami spíše na Moravě a ve Slezsku. Pozdě odpoledne, ale počasí se zlepší a nebojím se říci, že úplně vyjasní, spíše až večer se vyjasní. Teploty zítra v maximech 25, na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 16 taky bude foukat rychlost 4 až 8 metrů za sekundu, ale večer bude taky vítr pomalu jistě slábnout.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Berlínský útok odsoudil i premiér Babiš. Rumunská stíhačka sestřelila další ruský dron a Slavia porazila v první lize Slovácko. Jsou tu zprávy v 7 a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Premiér Andrej Babiš odsoudil sobotní útok v Berlíně, označil ho za zbabělý teroristický čin a uvedl, že podobné útoky jsou podle něj důsledkem neřízené migrace. Německé úřady mezitím případ vyšetřují jako pravděpodobný islamistický terorismus a dál pátrají po 21-letém podezřelém. Útok na akci za práva LGBT+ si vyžádal jednu oběť a 29 zraněných. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli čeští občané. Turisté s domácími mazlíčky mají jednodušší cesty ze Srbska a Černé Hory. Při návratu z dovolené se psem, kočkou nebo třeba fretkou už totiž nemusí dokládat vyšetření vztekliny. To není potřeba ani do dalších států Evropské unie. Mluvčí státní veterinární správy Petr Vodlíček Impulzu řekl, že Srbsko a Černá Hora nově patří mezi úřednickou hantýrkou vyjmenované třetí země.
4: U ostatních třetích zemí, kde je horší nákazová situace ohledně vztekliny, se to serologické vyšetření na vzteklinu, když se ta zvířata vrací zpět do České republiky nebo do Evropské unie, tak se to požaduje.
3: Doplním, že ale při cestách mimo Evropskou unii musí chovatelé i nadále plnit místní platné podmínky. Na jihu Plzeňska hořela skládka komunálního odpadu. V Dobřanech zasáhl požár plochu zhruba 50x70 metrů a na místě zasahovalo asi 25 hasičů s 8 cisternami. Kvůli zásahu platil druhý stupeň požárního poplachu. V tuto chvíli už je místo zajištěné a nebezpečí už nehrozí. Příčina požáru zatím není známá a vyšetřuje se. U vody na Karlovarsku je klid. Tamní policie zatím nemá problémy s rybáři. Kontroly u rybníků a na přehradách neodhalily závažnější přestupky.
5: Kontroly se týkaly rybářů z Česka i ciziny. Nejvíc jich bylo z Německa a Ukrajiny a dále pak třeba z Moldavska nebo Vietnamu. Počty cizinců, ať už dojíždějících nebo tady žijících, jsou podle policie v Karlovarském kraji vysoké a tomu odpovídá i dění u vody. Na Ohři nebo třeba u rybníků Ranžírák a Svatavák je ale situace o hodně lepší než na ústecké straně pod Krušnohoří. Pro hřešky rybářů jsou to u nás drobnějšího rázu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Rumunsko znovu zasahovalo proti dronu nad Černým mořem. Stíhačka F-16 dnes sestřelila bezpilotní letoun, který narušil rumunský vzdušní prostor. Podle NATO šlo zřejmě o ruský dron a od pátku je to už třetí podobný incident. Rumunsko si kvůli opakovanému narušování svého vzdušného prostoru předvolalo ruského velvyslance. Země sousedí s Ukrajinou a od začátku ruských útoků na přístavy na Dunaji zaznamenala už zhruba 30 podobných narušení. Slavia vstoupila do nové ligové sezony vysokou výhrou. Obhájce titulu porazil doma Slovácko 5-1, přestože jako první inkasoval. Trenér Trpišovský si tak připsal 250. ligové vítězství. Kvůli disciplinárnímu trestu byly tribuny v Edenu uzavřené. Zápas ale sledovalo přes 1500 dětí do 12 let s doprovodem dospělých. Druhé dnešní utkání se stále hraje. Jablonec ve druhé půli vede nad Olomoucí 2-1. No a třetí zápas mezi Hradcem a Pardubicemi začíná v 8. Na Impulzu se výsledek dozvíte dřív než ostatní.
0: Posloucháte Rádio Impuls s Petrem Berkou. Zdravím vás, přátelé, za pár minut se podíváme i do Velké Británie, ta také stejně jako my čelí neuvěřitelnému suchu a právě o tom uslyšíte na Impulzu v příštích společných minutách a uslyšíte i muziku No Name nebo teď také Činasky.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
6: Impuls. Rádio. Potkal jsem tě zase.

0: večer, jsme Rádio Impuls a žijeme českou, ale i slovenskou muzikou. Zase další hvězdy uplynulé benátské s Impulsem a určitě nás někdo další čeká i v příštích minutách. Uvidíme. Ale ze všeho nejdřív to bude Krištof a připravujeme i dopravu 007. V té pozor, jedete-li na trase z Pařimova na Humpolec, kde jsou kilometrové kolony obou směrně v úseku Velký rybník Vystrkov. No a teď řeč bude taky, jak jsem slíbil, o suchu. Nicméně Velká Británie, stejně jako kontinentální Evropa, čelí horkému létu a s ním spojeným velkým suchem. Například v Londýně už měsíc nespadla ani kapka.
1: Přišel nám oběžník temžských vodáren. Stejně jako dalším 10 milionům zákazníků v Londýně a okolí, zakazuje používat pitnou vodu hned k několika aktivitám. Nesmíme kropit zahradu, umývat hadicí auto, napouštět bazén, který stejně nemáme, mít okna nebo kropit asfalt na dvorku. Porušení zákazu přijde draho. Pokud vás někdo načapá, pokuta činí 28 tisíc korun. Jako obvykle Britové myslí na zvířátka a tak je povoleno dopouštět domácí rybníčky, aby prý neuhynuly ryby a jiní vodní živočichové. Zatímco v létě si v Anglii zvykáme na rekordní sucha, v zimě nás čekají podle klimatologů drsnější zimy. Slábne totiž teplý golský proud, který zajišťuje, že teploty málo kdy poklesnou pod bod mrazu. Mírné přímořské klima se tak časem může přiblížit tomu vnitrozemskému s jeho nástrahami a snad i přednostmi. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: A já už přivážím nejrychlejší dopravní informace celého Česka. Na trase z Pařimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně kilometrové kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Na trojce na dálnici D3 ve směru od Tábora na Prahu je kolona mezi Voticemi a Olbromovicemi. Na D8 ve směru od Prahy na Lovosice čekejte silný provoz mezi 27. a 40. kilometrem. A ještě dobrá zpráva nakonec. Na D1 ve směru na Prahu se podařilo na 38. kilometru nehodu odstranit a kolona se tam pomaličku, ale jistě rozjíždí. Tak jezděte prosím opatrně, ať už je váš cíl před vámi, nebo ještě pár kilometrů zbývá. 605 222 007, to je linka sem k nám do Rádia Impuls. A pak je tu ještě možnost přes žlutou apku. Tu si zdarma sáhnete z App Store nebo z Google Play a bez registrace můžete na dvě kliknutí odeslat vzkaz do vysílání a vysílat s námi cokoliv. Dopravu, téma nebo počasí. Tak opatrně na cestách a za chvíli slíbení Krištof. Zůstávejte s námi.

0: Rytmix na Radio Impuls, my přejeme před 7:30 v neděli. Pokud možno pohodový a klidný večer v naší společnosti, Hana Zagorová, také se chystá mnohem dříve i Marek Ztracený. Zase budeme žít českou muzikou a žijeme stále ještě i benátskou sympozem. Byť letošní ročník skončil, tak my se teď v našem vysílání podíváme do našeho mobilního studia na benátské sympozem, kam také dorazil Jiří Macháček z kapely MIG21. S Petrem Brožíkem a Renátou Kukovou si povídal jen krátce před koncertem. Tady je taková malá ukázka z jejich rozhovoru pro vás. Snadné
1: žít. Jsme jednou v rádiu dávali soutěžní otázku právě na vaši skupinu a nejvíce chytali na to, že jste stripterská skupina, jo?
2: Jo.
1: Když jsme se jí ptali, kam by si vás nechali podepsat, tak faninka jedna nám odepsala, že si vezme čistý kalhotky, krajkový nejlíp, a ty by si od vás nechala podepsat, tak jsme jí říkali, že ať za náma přijde, že to už tak zprocesuje. Tak
2: a máte je?
1: Nevím, faninka zatím se jako neohlásila.
2: Nebo by byla se radši, asi jak, no, ale... to je taky docela pochopitelný možná, že jo?
3: Samozřejmě jsme teď na 32. benátské, ale pojďme připomenout, že MIG 21 bude i na českém mejdanu s Impulzem 17. října v O2 aréně, takže se nevidíme.
2: No, bude toho spousta.
1: Jak poznáte, že to publikum bude dobrý, že bude reagovat?
2: Ani předem nějak nekontroluju. Teprve když tam vlezu, tak se vlastně jakoby snažím s těma lidma nějak seznámit. Mm-hmm. A to vidíte hnedka.
4: Chlapecká, taneční, pěvecká, stripterská skupina z Prahy 5, Smizova pro vás.
0: Ano, vidíme i slyšíme, a pokud jste si MIG 21 na Benátské užili, máme dobrou zprávu. Tahle parta, jak už bylo řečeno, nebude chybět ani na českém mejdanu s Impulzem, který proběhne 17. října v pražské O2 aréně.
5: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Jsme rádi, že ladíte Impuls neděle večer. Hanna Zagorová a Maloj zase obrázky je pozvánka, tedy hudební pozvánka z Impulzovic krabičky už za chvíli. Celý den jsme projížděli severní Čechy v rámci českých prázdnin s rádiem Impuls a my tam teď na severu celý den také zakončíme a budeme hledat hrdiny.
1: Zuřivý reportér rádia Impuls.
0: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Pěstouni a pěstounky, řidiči a řidičky autobusů, kuchaři a také ochránci přírody. V rámci českých prázdnin s rádiem Impuls teď míříme se zuřivým reportérem na sever Čech za panem Janem Sedlákem.
2: Já za ním zajel do Hrádku nad Nisou. Honza tady založil spolek pro kulturní krajinu, který se stará o to, jak už bylo řečeno, aby místa, která by v krajině pravděpodobně zanikla a zapadla do zapomnění, aby dál žila a nejen to, aby se třeba totální zřícenina hradu dokázala opravit.
3: Ten projekt vlastně je, Hrádek je uprostřed, to je zajímavé na tom, a on se rozprostírá mezi obcí Pěnčín, respektive Krásnou v Jizerských horách a jde právě přes ten náš i Hrádek a Lužickýma horama, Židovskýma horama až na Ojbin. Jo, takže tenhle ten projekt je takový putovací projekt, my to jmenuje Putujeme.
4: Vy propojujete ty regiony, jakoby.
3: My dnes to putujeme krajinou Trojzemí a snažíme se tam v té krásné, tam se opravuje fara, to je projekt, který krimne si tam obec Pěnčín a spojuje nás tu Ojbinem právě virtuální stezka, na který pracujeme.
4: A jde o to tam dostat lidi, chápu dobře.
3: No,
4: zachránit faru.
3: To se zachraňuje, plus je tam popularizace právě celého tohletoho kraje a jde o to, že se navzájem propaguje právě ta krásná, jako region Kytelovského, tam je Kytlův dům.
2: Tak to byl náš hrdina všedního dne, magister Honza Sedlák ze severních Čech.
4: Přijměte od Ráda Impuls, to je takový malý dárek, je to díky za to, že děláte něco navíc. Až byste možná musel. Děkujeme.
3: Tak já děkuju.
4: Dnešní hrdina všedního dne pro nás, Společnost pro kulturní krajinu, magistr Honza Sedlák. Honzo, ať se vám daří, krásné léto.
3: Krásné léto, děkuju.
0: A já připomenu, že hrdiny všedního dne hledáme i nadále. V rámci českých prázdnin s rádiem Impuls se za nimi zítra vypravíme na Vysočinu. To víte, hajný je lesa pán. S impulzovými výstav vstáváme už 5 ráno.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

vajíčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na 5 hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

hudebnička, písnička, maluj zase obrázky, česká hudební klasika, která potěšila nejednoho posluchače, který miluje českou muziku a nebojím se říci, že žije českou muzikou stejně jako my. Něco mi tedy říká, že jste na správné adrese, na správné frekvenci, doprava tu bude za chvíli. Máme také hlášení o nehodě na D1 ve směru na Brno, tak si poslechněte podrobnosti a další zprávy určené pro všechny naše dopravní agenty 007. Petr Nať už na vás čeká po dopravním servisu a to byla další letošní hvězda Benátské s Impulzem. I tahle pecka tam zazněla. A i tak jsme stále frajery.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Rádio Impuls a profíci z Global Assistance, konkrétně Kuba Tilšar, přivážejí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kubo, zdravím tě ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Pozor na cestě z Vyškova na Brno po dálnici D1. Na 212. kilometru bourala v místě zúžení dvě osobní auta. Zdržíte se od Rousínova. Dále na Prahu na 38. kilometru D1 probíhá došetřování dopravní nehody. Postojíte si tam pár minut. A přímo před Prahou projíždíte s omezením na 4. kilometru. Pomalu po Novopatské ulici k zúžení na Gebelské a také po východní a Štěrboholské spojce místy mezi Černým mostem a Štěrboholy. Dopravní omezení komplikuje průjezd na D8 z Prahy na Drážďany na 40. kilometru a na příjezdu do Brna ze Svitav na silnici 43 u Řečkovic zasahují záchranné složky u nehody osobního auta z Global Assistance Kuba.
1: Kubo, děkujeme. Jezděte opatrně, ať už jedete kamkoliv. Rádio Impuls přeje všem dopravním agentům, posluchačům Rádia Impuls šťastnou a pohodovou cestu a fajn poslech. Petr Nať na Impulsu pro vás už za chvíli a budou to i další hity, tak určitě zůstávejte stále dobře naladěni.

0: Clarkson na Impulzu. Za chvíli, za nějakou minutu a půl završíme tuto hodinu a vypukne hned po zprávách s Láďou samozřejmě česká slovenská muzika, která vás bude provázet vlastně až do ranních hodin, do příchodu naší Impulzovy z rodinky v 5 ráno. Tak zprávy s Láďou, tady vidím, že už chytli útočníka z Berlína. Pojďme se podívat ještě na počasí. Zdravím, sedím na balkoně na teploměru, rovná 30 je zamračeno, ale pršet určitě nebude. Zdraví Vlasta z Tvrdonic, jižní Morava. A dneska, ne dneska, ale zítra nás čeká proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánka, možná i bouřka na Moravě a ve Slezsku, ale později odpoledne a večer budou srážky i oblačnosti ubývat. Teploty 20 až 25 na jižní Moravě až 28 v 1000 metrech na horách kolem 16. Vád bude během dne čerstvý severozápadní a západní vítr 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách i více.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Policie zastřelila podezřelého z berlínského útoku. Zemřel výtvarník Milan Knížák a Jablonec přehrál nakonec Olomouc 2-1. Jsou to zprávy v 8 a s nimi Vladimír Vokál.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Německá policie dopadla podezřelého z útoku v Berlíně. 21-letého muže našla v zahrádkářské kolonii ve čtvrti Špandau. Tam ho zásahovka při akci zastřelila. Podle německých úřadů šlo o islamistický teroristický útok. Sobotní nájezd dodávkou do účastníků pochodu na podporu práv LGBT+, si vyžádal jednoho mrtvého a 29 zraněných. Vyšetřovatelé uvedli, že se podezřelý v minulosti opakovaně snažil připojit k teroristické organizaci Islámský stát. Řidiči musí v Beskydech počítat s komplikacemi. Silničáři totiž začali s opravou silnice, která spojuje Frýdek Místek se třemi obcemi. Řidiči mířící do Palkovic, Metylovic a do Kozlovic by měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení. Silnice bude v některých dnech úplně neprůjezdná.
4: Rekonstrukce je rozdělena do několika fází. V době úplné uzavírky zde neprojedou ani autobusy. V ostatních dnech se pak bude jezdit kyvadlově. Práce jsou naplánovány do 19. srpna, pokud ale bude počasí přát, není vyloučeno, že ji silničáři otevřou ještě před tímto datem. Vozovka se musí odfrézovat, bude se recyklovat podklad, zpevňovat krajnice, opravovat mostky. Zhruba za 14 dní se začnou pokládat asfaltové vrstvy a právě tehdy se opravovaný úsek úplně zavře a řidiči budou muset jezdit objížďkami. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdecko-Místecko.
3: V Rakousku tragicky zemřela česká turistka. 47-letou ženu našli záchranáři v oblasti Hinterstoderu poté, co nedorazila do ubytování a přestala komunikovat. Okolnosti její smrti zatím rakouské úřady vyšetřují. Ve věku 86 let zemřel výtvarník Milan Knížák. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii v Praze. Za komunistického režimu byl perzekuovaný a po revoluci výrazně ovlivnil podobu české výtvarné scény. Proslul také svými často velmi kontroverzními názory. Vlci v Libereckém kraji způsobili méně škod. Chovatelé svá stáda zřejmě lépe chrání. Stát do konce června na náhradách škod vyplatili chovatelům jen 500 000 korun. To je meziročně o 60% méně. Podle náměstka libereckého hejtmana Jiřího Klápštěte se chovatelé více zaměřili na ochranná opatření, jako jsou třeba ploty.
5: A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj či stát, který co některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
3: Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlantsku, v Lužických a v Jizerských horách. V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. Na moři se dnes staly dvě vážné nehody. V Hormuzském průlivu najel ropný tanker na námořní minu a po výbuchu začal hořet. Íránské úřady se k incidentu zatím nevyjádřily. Ve Vietnamském moři se pak během špatného počasí potopila nákladní loď se 62 lidmi na palubě. Zachránit se podařilo 45 40 členů posádky, pozbývajících 17 záchranáři dál pátrají. Fotbalová liga pokračovala dalšími zápasy úvodního kola. Slavia doma porazila Slovácko jasně 5-1 a trenér Trpišovský si připsal 250. ligové vítězství. Jablonec nakonec otočil duel s Olomoucí z 0-1 na 2-1 a úspěšně se naladil na odvetu druhého předkola konferenční ligy. Program prvního kola uzavře východočeské derby, ve kterém od 8 hostí Hradec Králové Pardubice. Zprávy jsou u konce, přeji krásný večer s Impulzem.
1: Radost ze života.

vaše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Německo stále hledá pachatele sobotního útoku v Berlíně. Podle tamního ministra vnitra šlo s největší pravděpodobností o islamistický teroristický čin. Útočník nejdříve najel dodávkou do lidí na akci za práva LGBT+, a pak podle vyšetřovatelů útočil zbraní připomínající mačetu. Útok si vyžádal jednu oběť a 29 zraněných. Nikdo z nich už není v ohrožení života. Policie pátrá po 21-letém německém občanu Abdulovi B. a o spolupráci požádala i okolní státy, včetně Česka. Naše ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Do Lipenské přehrady se ročně dostane až 20 tun fosforu. Jedním z největších zdrojů znečištění je přítok z Volarského potoka. Způsobuje tu především nevyhovující kanalizační systém, které Volary na Prachaticku mají. Potvrzuje to Jan Potužák z Povodí Vltavy.
2: Volarský potok, když budeme brát Povodí Vltavy nad Lipnem, tak tvoří zhruba 5% toho povodí, ale přináší v celku 16% z toho celkového balíku fosforu, který se tam dostává. Do Lipna nám plus minus teče zhruba kolem 20 tun fosforu ročně.
1: Fosfor podporuje přemnožení sinic v Lipenské přehradě, které se v posledních letech projevuje. Největším zdrojem fosforu jsou odpadní vody nebo také zemědělská hnojiva, která se do řek dostávají z polí. V Terezíně nad ránem hořela truhlárna i dvě zaparkovaná auta. Oheň se podle hasičů rozšířil z vozidel na přilehlou budovu a na místě zasahovalo 9 jednotek. Požár se podařilo dostat pod kontrolu po 4:00 ráno. Nikdo se nezranil. Škoda ale podle majitele dosáhne několika milionů korun. Příčinu požáru teď vyšetřuje policie spolu s experty na požární ochranu. Hluboko o prázdninách panuje ve zlínských školách čilý ruch. Žáky a učitele vystřídali ale stavbaři. Město proinvestuje během školního volna 85 milionů korun.
3: Více než třetinu spolkne největší investiční akce, kompletní rekonstrukce kuchyň a jídelny v základní škole Dřevnická. To máme 32 milionů korun. Zájemci o jedničky ovšem z kraje září najdou tamtéž i nové přírodovědné učebny za téměř 4 miliony a pak další nikoliv drobné záležitosti, jen tak letem prázdninovým světem, rekonstrukce střech po 5 milionech, výměna oken, modernizace tělocvičen a tak dále. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Tříčlenná posádka se bezpečně vrátila z mezinárodní vesmírné stanice. Dva ruští kosmonauti a americký astronaut přistáli v lodi Sojuz v kazašské stepi po 8 měsících na oběžné dráze. Američan Williams zamíří do střediska NASA v Houstonu, ruští kosmonauti na výcvikovou základnu u Moskvy. Spolupráce Ruska a Spojených států na mezinárodní vesmírné stanici pokračuje i přes napětí způsobené válkou na Ukrajině. Velkou cenu Maďarska Formule 1 vyhrál Lando Norris. Úřadující mistr světa proměnil pole position ve své první letošní vítězství. Druhý projel cílem Max Verstappen a třetí skončil Kimi Antonelli. Právě jezdec Mercedesu dál vede mistrovství světa s 50-bodovým náskokem na Lewise Hamiltona. Na pondělí přinese nejchladnější a zřejmě i nejdeštivější den celého týdne. Obloha bude většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Do Česka se vracejí tropy. Ještě dnešek přinese přehánky, místy i bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28 stupňů. Od úterý se ale vyjasní a rtuť teploměrů začne rychle stoupat. Ve středu naměříme až 33 stupňů a ve čtvrtek i v pátek může být až tropických 39 stupňů Celsia. Tropické počasí vydrží také o víkendu, kdy meteorologové čekají přes den přes 33 stupňů. No a přehánky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Hluboko o prázdninách panuje ve zlínských školách čilý ruch. Žáky a učitele totiž vystřídali stavbaři. Město proinvestuje během školního volna 85 milionů korun.
2: Více než třetinu spolkne největší investiční akce, kompletní rekonstrukce kuchyň a jídelny v základní škole Dřevnická. To máme 32 milionů korun. Zájemci o jedničky ovšem z kraje září najdou tamtéž i nové přírodovědné učebny za téměř 4 miliony. A pak další nikoliv drobné záležitosti, jen tak letem prázdninovým světem, rekonstrukce střech po 5 milionech, výměna oken, modernizace tělocvičen a tak dále. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Naše výtvarná scéna přišla o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Ve věku 86 let zemřel Milan Knížák, bývalý ředitel Národní galerie a rektor Akademie výtvarných umění. Podle představitelů české kultury ovlivnil několik generací mladých umělců a výrazně se zasloužil o proměnu Akademie výtvarných umění po roce 1989. Vedle uznání ale celý život vyvolával i ostré spory a patřil k nejkontroverznějším osobnostem českého umění. Vlci v Libereckém kraji způsobili méně škod. Za první pololetí roku jich výrazně ubylo. Chovatelé svá stáda zřejmě lépe chrání. Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům méně než 500 tisíc korun. To je meziročně o 60% méně. Podle náměstka libereckého hejtmana Jiřího Klápštěte se chovatelé víc zaměřili na ochranná opatření, jako jsou třeba ploty.
3: A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně tím škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které máme jako Liberecký kraj či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
1: Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlansku, v Lužických a v Jezerských horách. V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. Německá policie zastřelila podezřelého z útoku v Berlíně. 21-letý muž při zásahu v zahrádkářské kolonii zaútočil na policisty nožem a ti použili střelnou zbraň. Podle německých úřadů stojí za sobotním útokem na účastníky pochodu na podporu práv LGBT+ islamistický motiv. Útok si vyžádal jednoho mrtvého a 29 zraněných. Podezřelý se podle vyšetřovatelů v minulosti opakovaně snažil připojit k teroristické organizaci Islámský stát. 3 zápasy měla v neděli na programu první fotbalová liga. Dařilo se obhájci titulu Slavii. Pražané porazili doma Slovácko vysoko 5-1. Uspěl také Jablonec, který přehrál Sigmu Olomouc 2-1. A ve večerním východočeském derby se vedlo domácímu Hradci, který si poradil s Pardubicemi také 2-1. Dnes bude obloha většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulzových. Radio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Kouř z požáru ve Francii a ve Španělsku dorazil až nad Českou republiku. Meteorologové ho zaznamenali v neděli několik kilometrů nad zemí, takže podle nich nepředstavuje zdravotní riziko. Rozsáhlé požáry na Pyrenejském poloostrově a ve Francii už vyhnali z domovů přes 300 tisíc lidí. Do hašení ve Francii se zapojili také čeští experti s vrtulníkem. Na koleje míří další nové vlaky. České dráhy totiž chtějí letos do modernizace vozového parku investovat až 20 miliard korun. Do provozu postupně nasadí nové regionální jednotky Regiofox, lokomotivy Siemens Vectron i vozy pro soupravy Comfort Jet. Naopak z provozu zmizí některé starší vlaky, včetně známých motoráků řady 810, přezdívaných Orchestriony. Další rozsah obnovy bude podle ministerstva dopravy záležet hlavně na tom, jaké vlaky si objednají kraje a také stát. Cena bitcoinu může jít ještě nahoru. Ve druhé polovině roku by se mohla podle expertů výrazně zvýšit, a to ze současných zhruba 65 tisíc dolarů až na 100 tisíc dolarů. Jak říká ředitel jedné české kryptosměnárny Martin Stránský, současný vývoj ceny bitcoinu je typickou ukázkou toho, že kryptoměnový trh funguje v dlouhodobých cyklech.
2: Domnívám se, že za současnou korekcí stojí kombinace několika faktorů. Investoři vybírali svoje zisky. Neustále nás ovlivňuje zvýšená geopolitická nejistota. Zároveň je opatrnější měnová politika americké centrální banky. Svou roli sehrál také odliv části kapitálu z rizikovějších aktiv.
1: Loni se Bitcoin dostal na rekordní hodnoty nad hranici 100 tisíc dolarů. Teď v červenci osciluje kolem 65 tisíc dolarů. Meziročně tak jeho cena klesla zhruba o 39%. U vody na Karlovarsku je klid. Tamní policie zatím nemá problémy s rybáři. Kontroly u rybníků a na přehradách neodhalily závažnější přestupky.
3: Kontroly se týkaly rybářů z Česka i ciziny. Nejvíc jich bylo z Německa a Ukrajiny a dále pak třeba z Moldavska nebo Vietnamu. Počty cizinců, ať už dojíždějících nebo tady žijících, jsou podle policie v Karlovarském kraji vysoké a tomu odpovídá i dění u vody. Na Ohři nebo třeba u rybníků Ranžírák a Svatavák je ale situace o hodně lepší než na ústecké straně pod Krušnohoří. Pro hřešky rybářů jsou totiž u nás drobnějšího rázu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Spojené státy dočasně přerušily nálety na Irán. Americké ministerstvo obrany potvrdilo, že po 13 dnech intenzivních útoků jsou operace pozastavené. Irán zároveň oznámil, že pokud nebudou útočit Spojené státy, přeruší také své útoky. Podle amerických médií se hrály roli obavy z další eskalace konfliktu i klesající zásoby munice. Bílý dům ale zdůrazňuje, že prezident Trump dál zvažuje všechny možnosti, přitom dává přednost diplomatickému řešení. Tadej Pogačár ovládl cyklistickou Tour de France. 27-letý Slovinec vyhrál slavný závod už po páté a vyrovnal historický rekord. Závěrečnou etapu v Paříži ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. Úspěchu se dočkal i český cyklista Matias Vacek, který se stájí Lidl Trek vyhrál soutěž týmů. Nejlepším vrchařem letošní Tour se stal ekvádorec Carapaz. Pondělí přinese nejchladnější a zřejmě i nejdeštivější den celého týdne. Obloha bude většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chceš řvát.

0: vyber si to sama. Přeber si to sama.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do Česka se vracejí tropy. Ještě dnešek přinese přehánky, místy i bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28 stupňů. Od úterý se ale vyjasní a rtuť teploměrů začne rychle stoupat. Ve středu naměříme až 33 stupňů a ve čtvrtek i v pátek může být až tropických 39 stupňů Celsia. Tropické počasí vydrží také o víkendu, kdy meteorologové čekají přes den přes 33 stupňů. No a přehánky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Hluboko o prázdninách panuje ve zlínských školách čilý ruch. Žáky a učitele totiž vystřídali stavbaři. Město proinvestuje během školního volna 85 milionů korun.
3: Více než třetinu spolkne největší investiční akce, kompletní rekonstrukce kuchyň a jídelny v základní škole Dřevnická. To máme 32 milionů korun. Zájemci o jedničky ovšem z kraje září najdou tamtéž i nové přírodovědné učebny za téměř 4 miliony a pak další nikoli v drobné záležitosti jen tak letem prázdninovým světem, rekonstrukce střech po 5 milionech, výměna oken, modernizace tělocvičen a tak dále. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
2: Naše výtvarná scéna přišla o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Ve věku 86 let zemřel Milan Knížák, bývalý ředitel Národní galerie a rektor Akademie výtvarných umění. Podle představitelů české kultury ovlivnil několik generací mladých umělců a výrazně se zasloužil o proměnu Akademie výtvarných umění po roce 1989. Vedle uznání ale celý život vyvolával i ostré spory a patřil k nejkontroverznějším osobnostem českého umění. Vlci v Libereckém kraji způsobili méně škod. Za první pololetí roku jich výrazně ubylo. Chovatelé svá stáda zřejmě lépe chrání. Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům méně než 500 tisíc korun. To je meziročně o 60% méně. Podle náměstka libereckého hejtmana Jiřího Klápštěte se chovatelé víc zaměřili na ochranná opatření, jako jsou třeba ploty.
4: A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jako Liberecký kraj či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
2: Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlantsku, v Lužických a v Jizerských horách. V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. V Tichém oceánu rychle sílí El Niño. Meteorologové upozorňují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity a změnit tak počasí v řadě částí světa. Silné El Niño obvykle přináší častější vlny veder, záplavy nebo naopak dlouhá sucha. Jak píší Novinky, v Evropě se jeho vliv nejčastěji projeví během zimy, která bývá teplejší než obvykle. Největší dopady ale odborníci čekají v tropických oblastech. Světová meteorologická organizace proto vyzývá státy, aby se na možné následky připravili. Dnes bude obloha většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

dámy voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Kouř z požárů ve Francii a ve Španělsku dorazil až nad Českou republiku. Meteorologové ho zaznamenali v neděli několik kilometrů nad zemí, takže podle nich nepředstavuje zdravotní riziko. Rozsáhlé požáry na Pyrenejském poloostrově a ve Francii už vyhnali z domovů přes 300 tisíc lidí. Do hašení ve Francii se zapojili také čeští experti s vrtulníkem. Na koleje míří další nové vlaky. České dráhy totiž chtějí letos do modernizace vozového parku investovat až 20 miliard korun. Do provozu postupně nasadí nové regionální jednotky RegioFox, lokomotivy Siemens Vectron i vozy pro soupravy ComfortJet. Naopak z provozu zmizí některé starší vlaky, včetně známých motoráků řady 810, přezdívaných Orchestriony. Další rozsah obnovy bude podle ministerstva dopravy záležet hlavně na tom, jaké vlaky si objednají kraje a také stát. Cena bitcoinu může jít ještě nahoru. Ve druhé polovině roku by se mohla podle expertů výrazně zvýšit, a to ze současných zhruba 65 tisíc dolarů až na 100 tisíc dolarů. Jak říká ředitel jedné české kryptosměnárny Martin Stránský, současný vývoj ceny bitcoinu je typickou ukázkou toho, že kryptoměnový trh funguje v dlouhodobých cyklech.
3: Domnívám se, že za současnou korekcí stojí kombinace několika faktorů. Investoři vybírali svoje zisky. Neustále nás ovlivňuje zvýšená geopolitická nejistota. Zároveň je opatrnější měnová politika americké centrální banky. Svou roli sehrál také odliv části kapitálu z rizikovějších aktiv.
2: Loni se Bitcoin dostal na rekordní hodnoty nad hranici 100 tisíc dolarů. Teď v červenci osciluje kolem 65 tisíc dolarů. Meziročně tak jeho cena klesla zhruba o 39%. U vody na Karlovarsku je klid. Tamní policie zatím nemá problémy s rybáři. Kontroly u rybníků a na přehradách neodhalily závažnější přestupky.
4: Kontroly se týkaly rybářů z Česka i ciziny. Nejvíc jich bylo z Německa a Ukrajiny a dále pak třeba z Moldavska nebo Vietnamu. Počty cizinců, ať už dojíždějících nebo tady žijících, jsou podle policie v Karlovarském kraji vysoké a tomu odpovídá i dění u vody. Na Ohři nebo třeba u rybníků Ranžírák a Svatavák je ale situace o hodně lepší než na ústecké straně pod Krušnohoří. Prohřešky rybářů jsou totiž u nás drobnějšího rázu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Spojené státy dočasně přerušily nálety na Irán. Americké ministerstvo obrany potvrdilo, že po 13 dnech intenzivních útoků jsou operace pozastavené. Irán zároveň oznámil, že pokud nebudou útočit Spojené státy, přeruší také své útoky. Podle amerických médií se hrály roli obavy z další eskalace konfliktu i klesající zásoby munice. Bílý dům ale zdůrazňuje, že prezident Trump dál zvažuje všechny možnosti, přitom dává přednost diplomatickému řešení. Tadej Pogačár ovládl cyklistickou Tour de France. 27-letý Slovinec vyhrál slavný závod už po páté a vyrovnal historický rekord. Závěrečnou etapu v Paříži ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. Úspěchu se dočkal i český cyklista Matias Vacek, který se stájí Lidl Trek vyhrál soutěž týmů. Nejlepším vrchařem letošní Tour se stal Ekvádorec Carapaz. Pondělí přinese nejchladnější a zřejmě i nejdeštivější den celého týdne. Obloha bude většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

tak, jak mi je. Nejsi to ty, je to jen chemie. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak,

Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Do Česka se vracejí tropy. Ještě dnešek přinese přehánky, místy i bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28 stupňů. Od úterý se ale vyjasní a rtuť teploměrů začne rychle stoupat. Ve středu naměříme až 33 stupňů a ve čtvrtek i v pátek může být až tropických 39 stupňů Celsia. Tropické počasí vydrží také o víkendu, kdy meteorologové čekají přes den přes 33 stupňů. No a přehánky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Hluboko o prázdninách panuje ve zlínských školách čilý ruch. Žáky a učitele totiž vystřídali stavbaři. Město proinvestuje během školního volna 85 milionů korun.
2: Více než třetinu spolkne největší investiční akce, kompletní rekonstrukce kuchyň a jídelny v základní škole Dřevnická. To máme 32 milionů korun. Zájemci o jedničky ovšem z kraje září najdou tamtéž i nové přírodovědné učebny za téměř 4 miliony. A pak další nikoliv drobné záležitosti, jen takhle. Letem prázdninovým světem, rekonstrukce střech po 5 milionech, výměna oken, modernizace tělocvičen a tak dále. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Naše výtvarná scéna přišla o jednu ze svých nejvýraznějších osobností.